0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Hit Radio.

0: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Je, ten Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.

0: Lipa.
1: A já Lenny Kravitz.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: Krásné středeční ráno, je přesně 6 hodin a jsou to první zprávy s Filipem Ličkem, vítejte u nich. Pozor na internetové podvody, které vám z účtu mohou začít pravidelně vysávat peníze. Bezpečnostní experti varují před triky, kdy podvodníci pod záminkou jednorázové platby za pár korun nebo stažení dokumentu nenápadně aktivují skryté měsíční předplatné. Lidé si menších odchozích částek často dlouho nevšimnou a proto policie a banky radí, pečlivě čtěte podmínky před každým zadáním karty na internetu. Pravidelně kontrolujte výpisy z účtu a v případě podezřelých transakcí ihned kontaktujte svou banku. Společnost Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí na Uhersko-Hradišťsku, který je jedinou továrnou obuvnického gigantu ve střední Evropě. Provoz v závodě, kde se vyrábí obuv od roku 1970, není podle firmy rentabilní. Její rozhodnutí o ukončení provozu se dotkne 92 zaměstnanců. A pojďme také na sport. Hokejisté Třince i v šestém kole Extraligy naplno bodovali a po výhře nad Kladnem 6-4 vedou tabulku Extraligy s tříbodovým náskokem před Pardubicemi, které porazili České Budějovice 5-2. Třetí je po vítězství nad Mladou Boleslaví 4-1 plzeňská Škoda. Boleslavští tak spadli na poslední místo, odkud se po triumfu v Olomouci 4-3 vymanili Vítkovice. Sparta prohrála po druhé za sebou, tentokrát v Hradci Králové 3-4 a Litvínov dokonal v nájezdech velký obrat proti Liberci a vyhrál 5-4. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Doslova v uměleckou galerii se proměnil podchod v ulici Pod Záhorskem v Plzni. Jak už od nás víte, místo si vybrala parta umělců, kterým můžeme nahlédnout pod ruce. Šedé stěny podchodu nově zdobí barevné obrazy. Cílem je vdechnout ponurému místu nový život, aby bylo pro kolem jdoucí příjemnější. A teď se podíváme ještě na dnešní předpověď počasí. Taky dnes u nás na západě Čech bude převážně jasno nebo skoro jasno. Teď ráno se místy můžou objevit mlhy. Odpolední teploty vystoupají mezi 20 a 24 stupňů Celsia.
6: Denně v Si otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Snídaně
1: šampionů. No a taky tady máme Filipa, jak jste slyšeli. Čau Filo.
2: Krásné ráno.
1: Ahoj Jasmin.
3: Krásnou středu, ahoj Michale.
1: Samozřejmě krásné ráno i vám. A všichni, kdo jste někdy zapojovali USBčko do počítače, to starý, tak víte, že to jde vždycky až na potřetí, jo? Jasmin tady zapojovala, já tě musím prásknout, já na tebe koukám, co se to děje, hledím teda. A Jasmin zapojuje nabíječku do telefonu, který má USB-C a jak víme, tak ta nabíječka funguje z obou stran a Jasmin to tam dala na potřetí, jo?
3: Spala jsem hodinu a půl a já mívám Lightning a ne C-čko, takže prostě nevím.
1: Počkej, pojďme to, já to taky zkusím.
3: Hledí, máčkni si tam ten čudlík a dej tam tu Miley Cyrus.
1: Tak pojďme na to, hezké ránko. Radio FM+.

0: 6 minut, Miley Cyrus, Hit Radio, Michal, Jasmin, Filip, to jsme mi tři krásné ránko. Tak jakou máte náladu dnes takhle po ránku, co? Je středa už, vlastně tenhle týden docela utíká. Já mám teda v úterý, já jsem pořád o den pospátku, celkově pospátku, to je jedno. Tak.
1: No náladu, když bych to měla vzít jako od jedničky do desítky, tak za mě třeba devítka. Fakt se mám hezky.
0: Devítka dobrá, já taky. Co Filip, jak je na tom?
2: Já takhle, pro rádio 7 normálně trojku.
0: pojďme to rozdělit. Hele, pro rádio mám 10, jo, a pro sebe dneska tak 1,5. A já se cítím nějak takhle teda, kdybychom to měli zhudebnit.
1: Hobitek?
2: Je to těžký,
0: to víš, je taková firma, ne?
2: Je to těžký samozřejmě posluchačům říct, že máš náladu na 1 tady, jako, což je to nejhorší, že jo? To si nemůžu dovolit. A to ani nemám, takže já to měním ještě pro rádio 9 a normálně 6.
0: Aha.
1: Vy jste hrozný šmečka, já zůstávám na svý devíce, já jsem
0: nalhala. Taky devítka, devítka. Vždycky to může být obot lepší, no. Tak no. Jak to máte vy takhle po ránu, středa, úplně jak už není, ne? Nebo...
1: Ne, ten byl v sobotu, ne? Prosím tě, nech úplně
0: pek. Co se vymluví teda.
1: Dejte nám vědět, je minuta šampionů před náma, 60 sekund na zprávy od vás a chceme klasicky tři věci. Jak se jmenujete, odkud jste a teda tentokrát, jakou náladu máte 1 až 10 bodů s tím, že desítka je nejvíc?
0: Napište nám to na 777-937-777 SMS-kou a nebo přes WhatsApp. Jsme na to moc vydaví. Teď Samfeld, Jonas Blue na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Samfeld, Jonas Blue, tohle jsou hity na Hit Radio, středa 6 hodin 11 minut, dobré ráno. Říkám si, že zeptat se vás na to, jak se máte, jakou máte dneska náladu, byla doslova trefa do černého, protože o tom je minuta šampionů. A přišla od vás neskutečně moc zpráv.
1: No hlavně jste v těch zprávách na nás strašně hodný, tak říkám předem, abyste si nemysleli, že si to vymýšlíme.
0: Jo, počkej, to jsou ty, co si vymyslela na začátku. To jsou ty z ChatGPT teda, jo? Tak jo, pojďme, jo. Minuta šampionů startuje právě teď.
1: Mára přepepře osmička a díky nám prý desítka.
0: Přepeřené. Lenka Rýmařov vidí to na 9 z 10.
1: Evík prý jde k místek, tak jak to je pracovně unavená čtyřka.
0: Honza Broumov po ránu nálada na 4, když nás prý slyší, tak zlepšení na 10.
1: Zapomněl se prý i na semaforu, když se na nás zaposlouchal. Renča super středa dává 9.
0: Andrea Praha dává 10 a jde běhat.
1: Fanda z Dolního Bukovska má se super, díky nám, děkujeme.
0: Byla si Bukovská. Markéta Friedland, mám náladu úplně na huby, od včerejška mě sejří kolega.
1: Květa Děčín má 10, včera strávila odpoledne s 3,5letým vnoučkem a nabilí energii.
0: Stáňa Hrejkovice, nálada minus 10 po ránu, jinak to nejde, za hoďku bude líp, možná minus 9.
1: Andrea Litvínov, nálada na 10, řekla by i více, jak vstávala ve 3 ráno do práce, ale od zítra má dovolené.
0: Radek Jihlava, mám se skvěle, řekl bych, cesta do auta tak za 3, srnky na silnici a pohodička za 10, díky.
1: Já vám chci něco říct, já tady pak schytávám bídu za ty městečka a obce, ale
0: myslíš přepepře?
1: No ale to, a Bukovsko, ale to tam takhle píšete, jo, já to čtu jen, jak to je, já to neznám kolikrát.
0: Já se jdu podívat, kde jsou ty přepeře, já se strašně omlouvám vám, kdo jste z přepeří, jo, z přepeř. Sever Čech, Jablonec a Nisou, no jo, už to vidím, Jablonce.
1: A Bukovsko?
0: Trosky. To je Bukovsko.
1: Bukovsko, no jo, tak Ježíš Maria, no, taky mistr tesař, že?
0: Já si myslím, že se od zítra budeme ptát na to, jak se jmenujete, a pak ať tam napíšete třeba, jakou máte náladu, protože ty města, začíná to být docela problém, jo. Jelen Magdalena, tak to jsou další hity pro vás všechny, kdo nás sladíte, kdo máte náhodou náladu?
1: Pro mě, nenech se.
0: Pane bože. Kdo máte náladu třeba od jedničky do pětky, tak by vám jí to mohlo zlepšit, a vy, kdo máte desítku, tak to je dobře. Tak pojďme na to. 6 hodin 13 minut, Jelen Hitrá.

0: Tohle je Taylor Swift, Opelite, na Hit Radio 6 hodin 20 minut.
1: Tak schválně, neříkejte nám to, řekněte si to v hlavě pro sebe, ale kolik máte teďka peněz? Máte tu částku v hlavě? Výborně, tak teďka vám možná trošku zkazíme ráno.
0: To protože... u sebe anebo na účtě?
1: Na účtě, prostě co vlastníš, jo? Kolik máš peněz. Mm-hmm. Protože průměrný bohatství Čecha je údajně 380 tisíc korun. A pozor, jenom za loňský rok měl průměrný Čech zbohatnout o dalších 36 států. Já si říkám, kde těch dalších 36 mám já taky třeba.
0: Já bych chtěl vidět toho průměrného Čecha, no? Protože pane bože, když slyšíte průměrný Čech, jo, tak věříte tomu někdy, protože to máš. A průměrný plat v České republice a průměrná výška, průměrná délka, kolik máme naspořeno, kolikrát týdně se milujeme. Pane bože, mně se ještě nestalo, že bych byl v těchto tabulkách, jo, protože podle mě průměrný Čech existuje jenom v nějaký excelovský tabulce.
1: Já nevím, kdo to dostává za nás, ty peňážky. My to nejsme.
0: Já jo teda. Ty se chodíš za dáčo, nebo jak? Jak to je? Ale tak vlastně ten průměr je krásná věc, že ono to je vlastně takový, když má soused 4 auta a ty žádný, tak vlastně máte 2, že jo? Víš? Takhle funguje ten průměr, no. Tak jestli jste ten průměrný Čech, klidně nám napište. Vám zatím pošlám další muziku. Welshly Arms pro vás. Průměrný, nadprůměrný, podprůměrný, prostě úplně pro vás všechny, kdo tady jste s náma. I Lady Gaga a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůže.

0: Pojďme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90 a Chibo espresso nebo kafe krema 1 kg jen za 369,90. Bila, to dobré začíná u nás.
6: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
7: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
13: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
14: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení dál pokračuje v centru Plzně. Částečně neprůjezdné jsou Kopeckého sady. Zavřený je prostor před Měšťanskou besedou. No a opatrně taky v Karlových Varech, kde se ode dneška nově pracuje v ulici IP Pavlova.
1: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
2: Hit Radio FM+.

0: Ashley Arms, Legendary. Hit Rádio snídaní šampionů přesně o 6:30. Já se musím ještě vrátit k minutě šampionů, kterou tady máme každý den v 6 hodin 10 minut, protože kdo nás sledíte třeba až teď, tak nevíte, že my se vás tradičně ptáme vždycky na něco, jo? Jak se jmenuje to, odkud jste a tak dále. A dneska bylo téma, jakou máte náladu od 1 do 10 a napsala nám Verča v těch 6 hodin 10 minut.
1: No.
0: Jsem na 9, náladu nenechám si ji nikým zkazit. A teďka přišla asi před minutou zpráva. Jsem v práci, miláčku. K tomu pusinka a srdíčko, tak si říkám, a počkej, to, tak to asi není pro nás. Tak jestli nás slyší adresát od Verunky z Dobronic, tak Verunka už je v práci, teda jo? Tak jsme to vyřídili, poslouchat.
1: Ještě tu pusinku.
0: Poslouchat a srdíčko. Posloucháte Hit Radio snídaní šampionu. Filip, má ranní update.
2: Ranní update.
3: Krásné ráno, pojďme na to. Pozor na opeřené záškodníky. Britská policie vyšetřovala neobvyklé vloupání, při kterém pachatel systematicky kradl klíče, hotout a peněženky. Ukázalo se, že za sérií krádeží nestojí lidský lupič, ale domácí papoušek jménem Chico, který uloupené věci pečlivě schovával pod gauč jako poklad. Singapurské vládě dělá starosti, že občané tráví příliš mnoho času u počítače, smartfonu a tabletu. Rozhodla se proto odměňovat ty, kteří každý den stráví alespoň čtvrt hodiny s knihou. Zbohatnout se na tom však nedá. Za každé aspoň 15-minutové čtení dostanou 20 virtuálních mincí. Když jich nastřelí rovnou tisícovku, mohou je vyměnit za jeden skutečný singapurský dolar, což je ale přepočtu ani ne 17 korun. Fanoušci bizarních rekordů hlásí další zářez. V Japonsku proběhla aukce na lístky na vůbec nejpomalejší jízdu vlakem na světě. Souprava ujede, přátelé, trasu dlouhou pouhé 3 kilometry za neuvěřitelných 5 hodin. A to proto, že strojvůdce zastavuje u každého stromu, aby si cestující prý mohli vyfotit veverky.
0: V jakém státě, že to bylo?
3: V Japonsku.
0: V Japonsku.
3: Tam mají nejrychlejší vlaky, naopak i taky.
1: Proč vymýšlejí takový blbosti?
0: Já si myslím, no, u nás existují dopravci, který v tom primárně teda nesoutěží, ale dojedou ještě
1: díl.
0: Nebo ještě později teda. Myslím si, že ty rekordy by mohly měřit tady u nás. Pojďme na 90. plnotučnou. Ale Prince Ital Joe Marky Mark, to vás bude bavit. Happy People. A další srdcovky, ty vám nabídne Jirka Pelnář mezi 12. a 13. 5 a 1 vaši. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón. 6.39, ladíte Hit Radio, krásné ránko. Možná už jste někdy venku viděli pomalovaný kamínek, třeba na lavičce, u stromu, někde na výletě. Vy si ho můžete vzít, odnést ho o kus dál a nechat ho zase někomu dalšímu a tomu se říká kamínkování.
1: Teďka existuje ještě jedna verze, která navíc pomáhá pejskům. O co jde? Tak Super Zoo rozjelo svý charitativní kamínkování, kdy namalujete kamínek, donesete ho na nějakou prodejnu, někdo další si ho tam koupí a ty peníze poputujou na pomoc psím útulkům.
0: No a proč o tom mluvíme zrovna dneska? Protože tahle kampaň dneska končí a teďka přijde číslo, který se vám bude líbit, který je opravdu nádherný. Vy jste těmahle obyčejnýma pomalovanýma kamínkama dokázali pro pejsky vybrat neuvěřitelných, aspoň řekni to.
1: 3,2 milionu korun!
0: Wow, 3 miliony 200 tisíc na útulky díky kamínkům. Takže jestli jste nějaký namalovali, kupovali, anebo se do toho jakkoliv zapojovali, tak vám děkujeme, jste boží. A mimochodem, od teďka, já vždycky, když uvidím na zemi nějaký kamínek, tak si vzpomenu na to, jak jste skvělí, jak jste vybrali takových peněz. A to si zaslouží oslavit hudbou, muzikou, písničkou Petr Beč Project, Hey Now za malou chvíli, taky Alex Warren, Ordinary pro vás všechny, kdo ladíte Hit Radio. Tak hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
9: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
9: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy. Too comfortable to take off.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči dopravní omezení čeká na Chebsku v Lubech. Opravuje se tam železniční přejezd. Z toho důvodu je částečně neprůjezdná Hřbitovní ulice. No a pozor si dávejte taky na Klatovsku, kde se opravuje most v Červeném Poříčí a je tam snížená rychlost.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Krásné ráno, zítra Adia 6.51, tohle je Alex Warren. Pojďme do Chicaga, tady dvě studentky objevily nový druh fosílie, starý 309 milionů let. A co je na tom hezký, že to pomenovali po svých maminkách, které se obě jmenujou Jean.
1: Nevím vlastně, jestli je to kompliment nebo ne, tak asi jo.
0: No, takhle, oni se jmenují Jean, ale oni to pomenovali Jean Repton Mazonensis. Takhle po mamince. A já si říkám, jak by to vypadalo, kdybychom třeba podle nás pomenovali nějakýho tvora, tak u tebe by to bylo Jasminella vocalis.
1: Jo, to je dobrý.
0: Drobný tvor s hlasitým projevem.
1: To je dobrý náhodou.
0: Jasminella vocalis. Já bych mohl být Michalosaurus moderatus. No, vyhnulej tvor, který se probouzel vždycky ve 4.55 a vydával zvuky už od 6 od rána. To jsem já. A co bys byl ty, Fílo?
2: Já myslím, že to máš pro mě vymyšlený.
1: Tak jsem čekala, s tím přijdeš. Já nevím, co budu. Já jsem spíš přemýšlela, co by jako po nás pojmenovali, no. Jakože po tobě nějaký hmyz, podle mě.
0: Nebo kdybyste měli pojmenovat vaši tchýni podle nějaký fosílie, jo, jak by se to jmenovalo? U mě by to bylo třeba Renatus Krnovus Milius.
1: Počkej, ty to máš hodně promyšlený.
0: No tak já jsem si to připravoval.
1: Já jsem si to nachystal.
0: Jak byste pojmenovali vy svoji tchýni?
1: Já ji nechci urazit, já ji mám hrozně ráda.
0: Co Fíla?
2: Já jsem s tchýni taky v pohodě.
0: Já taky, já jsem taky řekl.
2: No, tak jelikož ty jsi to říkal podobně, jak ona se jmenuje taky Renata tchýně, tak to může být.
0: Takže tvoje tchýně je stejný druh, teda jako ta moje.
2: Přesně tak, ještě moje máma se jmenuje taky Renata.
0: Počkej, fakt?
2: No, opravdu.
0: Pane bože, to je Renata.
2: To je Renata Gen.
0: Moje dívka se jmenuje taky Renata.
2: Neskutečný.
0: To je neuvěřitelné.
2: Renat, kam přejeme krásné ráno.
0: Jak se jmenuje tvoje dívka, Jasmin? Pojďme na hity. Tohle jsou Train, Drive-by a do sedmé, než vám tady Filipus dá další zprávu, tak taky Leony, By Your Side. Hezký ráno.

0: minut.
1: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
6: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
7: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Krásnou středu je minuta po sedmé a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Na východním Slovensku museli do vlaku kvůli vlně vandalismu povolat policii a soukromou bezpečnostní službu. Vedení slovenských železnic k tomuto kroku přistoupilo po stovkách incidentů, při kterých vandalové ničili soupravy, rozbíjeli okna nebo ohrožovali bezpečnost cestujících. Přičemž nejhorší situace dlouhodobě panuje na trati mezi Prašovem a Lipany. OpenAI, tedy výrobce ChatGPT, těsně před plánovaným vydáním zjistil, že její nejnovější model Astra 6.1 nesplňuje požadované bezpečnostní standardy. Model měl být v některých ohledech lepší než jeho předchůdci. Při interních testech ale podle společnosti nezvládl dostatečně dodržovat zadané hranice a oprávnění. Už během uplynulého víkendu společnost pozastavila trénování svých nejnovějších modelů. A pojďme také na sport. Čeští fotbalisté v druhém utkání skupiny A3 Ligy národů prohráli doma s Anglií v dlouhém oslabení 0-2. Národní tým nedokázal bodovat ani ve druhém zápase pod novým španělským trenérem Santim Deniou a v sobotu podlel Chorvatsku 1-2. Před téměř vyprodaným Edenem dostal v 25. minutě červenou kartu Pavel Schulz a přesilovku za bronzové medailisty z letního světového šampionátu využili po změně stran Anthony Gordon s kapitánem Harrym Kaneem. Další zápas čeká Čechy v sobotu na půdě mistrů světa ze Španělska, kteří včera smetli Chorvaty 4-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Silnice u Bečova nad Teplou na Karlovarsku je bezpečnější. Silničáři tam totiž dokončili výstavbu nové opěrné zdi dlouhé asi 160 metrů, která by měla bránit sesuvům násypové části komunikace a následným trhlinám na vozovce. Práce vyšly na 22 milionů korun a hradil je Karlovarský kraj. A teď ještě počasí. Před námi je další slunečný den. Bude hlavně jasno nebo skoro jasno. Na teploměrech u nás na západě Čech naměříme mezi 20 a 24 stupni. Na horách pak okolo 21 stupňů Celsia.
12: V Bdeně Vsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
13: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Jak to sviští ten týden, co? Hezké ráno.
15: Krásnou středu.
16: Snídaně šampionů.
15: Dneska je posledního září vlastně, ne?
14: Ano.
15: Je to tak?
14: Ano, to je pravda, to si pamatujeme my, kdo budeme tankovat až zítra, protože my jsme se o tom tady včera bavili, že od zítra bude zastropovaná cena paliv, tak já doufám, že dneska to pumpaři nevyženou o 6 korun nahoru, aby to nebylo ve finále ještě o 4 kačky dražší. Tak uvidíme, co se bude zítra dít, stále jezdíme na rezervu, jo? A stále jezdíte zítrádiem, taky s tím trávíte středeční ráno, to jsme moc rádi. Erik Fritz, Call on me, tohle vás postaví na nohy. Mimochodem, viděli jste k tomu ten videoklip?
15: Ne.
14: Ne?
15: Dobrý, já stojí jo, to za to.
10: No, tam tancujou holky takhle.
15: No tak jasně, fitko, tak když fitko, tam tancujou.
14: Jedu. No počkej, tam je jeden kluk s nima teda tak.
10: Jo, to je pravda, to je Michal.
14: To se mi líbilo. Call on me, 704, Hit Radio, středa 30. září. Dobré ráno.

0: 0707, Hit Radio, krásné ráno. Erik Fritz.
1: Já se vám chci s něčím svěřit a pochlubit. My máme teďka v rodině takový pozdvižení. Můj bratr se vyslovil a s jeho přítelkyní se zasnoubili, jo.
2: A myslím, že Kuba se vyslovil,
1: Ježíš, no,
2: to
1: nemůže
2: tvůj Kuba, že se teda konečně do toho...
1: Ne, brácha. Takže teďka už se chystá a plánuje velká veselka a svatba a je vlastně hrozný, jak ty se jako těšíš na ten prsten, dokud ho nedostaneš a nevíš, co všechno obnáší pak připravit tu svatbu, jo, kolik všechno stojí, takový věci, začneš se do toho jako hodně vžívat a máš naopak furt nervy. Tak já vás chci poprosit, jestli byste pomohli mojí švagroví a jestli byste nám sem nenapsali, co tak jako byla nějaká zbytečnost na té svatbě a co jste naopak podcenili a na co si dát pozor, jo? Ať se vyvarujem chyb.
2: Ten den tak strašně uteče, že je možná dobrý se vzít na úřadě a pak opít prase na zahradě, pozvat pár kámošů.
1: Počkejte, taky zvažovali upřímně, no, ale...
2: Co se na svatbě podcení? Já teda svoji svatbu ještě neměl, ale protože už jsem jich pár navštívil, tak co můžu říct, největší peklo je, když ti dojde jídlo.
1: Mm-hmm.
2: Když tam je málo jídla, anebo naopak taky, když je to jídlo třeba není dobrý, jo, studená polívka, nebo extrémně slaný, když je, nebo suchý maso, no, takže jako za mě dobrý keťas je důležitý.
1: Co fíla?
3: Víte co, já zase taky jsem svatbu neměl, ale jako host musím říct, že často se vlastně podává přípitek, ale oni to tam samozřejmě musí připravit a jít hrozně dopředu a ten sekt je potom jako teplej, což za mě není dobrý. Nevím, jestli to jde nějak vychytat, asi víc možná servírek, který by to nalili, takže to je taková drobnost, ale já teda, kdybych měl svatbu, abych trochu pozvedl úroveň, já bych si vzal Michala Knejpa určitě tam jako DJ, protože ale ten to umí rozjet.
2: Je to prostě o penězích, takže myslím si, že i to tvoje pití nalitý,
3: ano,
2: tak
3: určitě.
2: Samozřejmě, jo, čím víc lidí, tak tím víc toho stihnou, ale je to fakt o penězích, takže když tam bude běhat jedna servírka na svatbu, kde je 150 lidí, tak to bude teplý, jo. Takže je tam spoustu věcí, na který si dát pozor a spoustu věcí je potřeba nepodcenit, si myslím.
1: No, tak tu spoustu nám napište, jo, nám se to opravdu bude doma hodit, tak číslo k nám 777-937-777, co jste třeba podcenili a nebo co byla zbytečnost.
2: Eva Max, Kings and Queens, to jsou další hity, taky se staví Eva Farna, no a pak se k tomu vrátíme, tak čekáme na vaše zprávy, šampioni, hezké ráno.

0: Krásné ráno z Hitrádia, je přesně 7:45, s vámi Michal, Jasmin, Filip.
1: Prosili jsme vás tady o rady pro moji budoucí švagrovou, brácha jí požádal o ruku, řešíme doma teďka téma té svatby a chtěla jsem vědět, co za vás byla na svatbě nějaká zbytečnost nebo co jste naopak podcenili a já vám chci předem říct, když se tak koukám na ty zprávy, díky za nic, ale něco se tam najde.
0: Ne, já teda musím říct díky za ty vaše zprávy, protože to by nás vlastně ani ve snu nenapadlo, co nám napíšete, jo? Tak píše třeba Katka, ahoj, určitě je fajn nepodcenit dobré jídlo, pití a hudbu, ale tu nej atmosféru udělají lidé kolem vás. Svatbu jsme měli v srpnu, krásné ráno. Katka, tak, to no, je to tak hezký, to pak je to hezký. Nepomohlo ti to, ale je to hezký.
1: Pak je tady Petr, hlavně nepodcenit výběr nevěsty, protože pak je celá svatba zbytečná. Šťastně rozvedený Petr.
0: To začíná. Dobré ráno, dobré ráno. Na mé svatbě byl zbytečný ženich. Bohužel jsem na to přišla až o pár let později, to píše Zuzka z Telče.
1: Romča, na mojí svatbě byla zbytečná

0: ukázalo se, že ta slivovice z Moravy byla tak strašně dobrá, že jí nakonec nebylo dost a vypilo se jí asi 10 litrů.
1: Tak to je teda ostrý.
2: Taky píše Pavel. Čus, neplánovat novomanželskou noc. Všichni jsou tak unavení, že není už na nic chuť. Jenom jít spát.
1: A to si taky myslím, že je jako přeceňovaná věc, no. Tak si to užijete jindy prostě.
2: Já teda občas musím říct ze zkušenosti, a když vidím ty ženichy takhle přes den a už jako třeba v 6 hodin se jim pletou nohy, jak si říkám, chudák nevěsta.
1: No počkej, ženichy, jako taky jsem zažila nevěstu, co odpadla už ve 4 odpoledne a bylo to velký špatný, no. Takže i holky za to umí vzít, no.
2: Ale prostě je to svatba, tak si to užij, že? Takže Jasmin jsme nepomohli, vy jste nás pobavili, snad naši posluchači pobavili i vás, kdo posloucháte, a snad vás zabaví i další muzika. Tohle jsou Skrip, hezké ráno.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. Script Superheroes, Hit Radio a vy. Hezké ráno v 7.21. Už za necelou čtvrt hodinu budete opět soutěžit. Bude tu rychlá pětka, 5 000 korun na nákup sportovního oblečení. Detaily přidáme za chvíli, tak pokud byste chtěli soutěžit, rozhodně zůstaňte u rádia. Evanescence, další muzika pro vás, no a přidáme i dopravu, ať víte, jak to jezdí. Hezký ráno.
1: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný.

0: Výsýr 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
1: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
2: Jupi!
1: Chytré focení, velký displej, 256 giga prostoru pro všechno, co máte rádi.
2: Rozložte nové možnosti.
1: Když mobily, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
3: Odsaď, já se na to můžu
4: vykašlat a klidně hned nastup k nám jako skladový operátor v Luxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
5: Nástupní bonus 40 tisíc. Navštiv luxes.jobs.cz. Luxes. 40 tisíc důvodů nastoupit hned. Luxes. 2X a 2S.
6: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
7: Máš u sebe korunu?
8: Na co?
7: Na novou vanu ze Senesy.
8: Odkud?
7: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
8: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dikobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
1: Zvířátka a skákací hrady.
2: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
3: Za 3 metry zahněte doprava, projeďte srdcem a pokračujte k plicím.
4: Počkej, kde to jsme?
3: Uvnitř lidského těla. Naše cesta právě začíná.
4: Pozor, žaludek, tady to bude trochu houpat.
3: Vydejte se na expedici do těla. Rozpumpujte srdce, okysličte krev a ulovte viry. Interaktivní rodinná expozice plná her, pohybu a poznávání. Trasa přepočítána. Cíl Depo 2015 Plzeň.
4: Slavnostní otevření už 1. října od 18 hodin. Více na depo2015.cz.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K velmi vážné nehodě došlo dnes ráno v Chebu. Opatrní, teď buďte ve Vrázově ulici, kde osobní auto srazilo chodce. Na místě probíhá vyšetřování, je tam policie a kvůli zranění dorazili i záchranáři. Projíždějte tam proto s maximální opatrností.
8: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
9: Hit Radio FM+.

0: Je přesně půl osmé, vy si dáváte středeční Hitrádio, tohle je snídaně šampionů a Evanescence. Tak už za malou chvíli rychlá pětka, detaily přidáme hned po ranním updateu s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, jdeme na to. Chyba, která se prodražila. Muž v USA si chtěl v aplikaci objednat k obědu sendvič za $12, ale špatně prokliknul množství. A domů mu místo jedné porce dorazilo rovnou 600 baget, které nakonec musel narychlo rozdat celé sousedské čtvrti a místní hasičské stanici. Bizarní aukce proběhla v Británii, kde dražitelé bojovali o plechovku s čerstvým venkovským vzduchem z vyhlášeného skotského národního parku. Dražba se zvrhla v obří souboj nostalgiku a kuriozita nakonec se sešla za přepočtu 1000 korun, přičemž výherce přiznal, že si ji vystaví v kanceláři jako antistresovou pomůcku. Věk je opravdu jen číslo. 80-letá babička z Německa se stala hitem sociálních sítí poté, co začala na internetu hodnotit moderní tetování. Její ostré, ale nesmírně vtipné glosy na účty mladých potetovaných lidí sledují už miliony uživatelů a někteří tatéři ji dokonce zvou do svých studií jako hlavní konzultantku.
3: Teďka jsou obecně nějaký babičky hodně trendy a i vařej, nebo dělají, že DJujou a takovýhle věci.
0: Tak nikdy není pozdě začít, nicméně to tetování si myslím, že je investice. Když si ve 20 necháš na zadek vytetovat malou růžičku, tak v 80 máš lopuch. Ale se vyplatí. Pojďme soutěžit rychlá pětka. Celý tento týden hrajete o voucher v hodnotě 5000 korun do Citizen.
3: To je kvalitní český oblečení, ideální do městský džungle, jak se říká. Tak pokud chcete, pište, chci soutěžit na 777 937 777.
0: A pojďme si dát něco, co vás zabaví. Tohle je nejnovější Shakira a Burna Boy.

0: Shakira, Die Die, Burna Boy, tohle je Hit Rádio Snídaní šampionů, 7.36, hezký ráno šampioni. Jdem soutěžit. Rychlá pětka. Pět rychlých otázek a dneska za pět správných odpovědí můžete získat voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení Citizen, stejně vlastně jako celý týden až do konce týdne. Tak, dostáváme je ve vysílání, je Domča. Domčo, hezké ráno.
1: Dobré ránko.
2: Dobré ráno.
0: Domča z Teplic, dobré ráno. Ty jsi říkala, že jsi na cestě do práce, tak už jsi dorazila nebo ještě cestuješ?
1: Už jsem zaparkovala.
0: Takže na to budeš mít klídeček. No tak pět otázek a voucher v hodnotě 5000 korun může být tvůj. Jdem na to.
3: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
2: Vyjmenuj tři věci, které najdeš v autě.
1: Volant, pedál a brzda.
2: Jo,
3: stihla. Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Domčo, budeš vědět, kolik je čtvrtina ze 100?
1: 25.
3: Mm-hmm. Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Karlovy Vary jsou v Čechách, Slezsku nebo na Moravě?
1: V Čechách.
2: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje zelený animovaný zlobr?
1: Šrek.
0: Mm-hmm. A poslední pětka.
2: V jaké hodnotě je voucher, o který právě teďka soutěžíš?
1: 5000 korun.
0: Hezký. Domčo, je to tvoje, byla to rychlovka. Vlastně rychlá pětka dostala svému názvu.
1: Děkuju.
2: Moc ti gratulujeme.
0: Řekni nám, sedíš ještě v tom autě nebo už jsi v práci teda?
1: Jo, sedím v autě.
0: Tak my si my se ptáme, já jsem si říkal, že tam seš, a Jasmin se tě ptá, jaký tři věci najdeš v autě? A ty,
2: co tady, jak se tohle jmenuje?
0: To je volant vlastně. Domčo, poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení Citizen, to je tvoje, tak si to moc užij.
1: Děkuju moc krát, mějte se hezky.
0: Hezký den, čau, ahoj.
1: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: Dan Bárta, On My Head na Hitrádiu 740. Nechali byste dneska něco venku bez prodavače a věřili, že za to lidi zaplatí? Proč se na to ptáme? Protože v obci Bochovice na Třebíčsku funguje samoobslužný prodej už druhým rokem. Můžete si tady prosím vás koupit dýni, spočítáte si útratu a buď hodíte peníze do kasičky, anebo zaplatíte QR kódem. A místní farmář říká, že lidé jsou poctiví a to teda čumím.
1: To teda taky čumím, to mi vyprávěl teďka můj Kuba, který jde svatojakubskou pouť z Portugalska do Španělska, takže už byl jeden den úplně mrtvej a měl strašný hlad a najednou jak zázrakem prostě Fata Morgana se tam objevil takový malinkatej krámek někde na ulici prostě a bylo to přesně v tomhletom principu, že ty si něco můžeš vzít a zaplatit, ale kolik chceš, že dobrovolný příspěvek. A Kuba je poctivka, ten si nabral, zaplatil, ale říkám si přesně v Čechách, jak tohle tady funguje.
0: Tam je důležitý říct, že ty se bavíš o Portugalsku, což je jako úplně jako jiný svět, jo?
1: No to jsem řekla.
0: Což je, no právě, to říkám, ale tak bavíme se tady o Čechách. Já bych teda spíš víc věřil tomu, že někdo ukradne tu kasu, než tu dýni, jo.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hitrádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
4: Ve čtvrtek bude mým hostem ředitel Fakultní nemocnice Plzeň, docent Václav Šimánek. Probereme rozsáhlou stavbu pavilonu chirurgických oborů, přípravy na pavilon infekčních chorob, nová parkovací místa, nákup invalidních vozíků i robotickou rehabilitaci. Největší novinky roku 2026 uslyšíte v rozhovoru.
3: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hitrádiu FM+.
5: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
6: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
5: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Připomínám nehodu, ke které došlo dnes ráno v Chebu. Ve Vrázově ulici osobní auto srazilo chodce. Pořád ještě tam probíhá vyšetřování. No a opatrně taky na severním Plzeňsku, kde se bourá v Klučném. V ulici K Háječku je to taky střet osobáku s chodcem.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitrádiu.

0: Yeah. Dobré ráno, zítra Dia Måneskin 7.54.
1: Pánové, pokud máte manželku a zároveň taky profil na Seznamce, tak je možná právě teďka správný důvod začít panikařit, protože se mluví o veřejné databázi ženáčů. A princip samozřejmě jasný, jednoduchý, aby při seznamování bylo jasno, jestli je ten týpek opravdu nezadaný, anebo jestli má doma manželku, dvě děti a tvrdí, že jenom zůstává díl v práci. No,
0: no, já jsem v klidu a žádný takovýhle sítě nevedu, co Filip. Já Tinder, Badu, že jo?
2: Budu muset.
0: Nebo Grindr teda.
2: Budu to muset smazat. No, po dnešku teda, ale já mám výhodu teda, že já nejsem ženatej, takže já v té databázi nebudu, i když jsem zadaný, chápu to dobře, takhle se z toho dá vykroutit.
1: Dá se z toho vykroutit, no. Ale brali byste takovou databázi? Za mě teda rozhodně, protože opravdu kolikrát, a to nenávidím na Instagramu, teďka ti někdo hodí nějaký kompliment, něco, ty si rozklikneš ten profil a tam prostě rodinka šťastná, no, jo, jasně. A píše ti šílenosti.
0: No tak asi by to ušetřilo spoustu zbytečných hodin na rande. A já bych to zavedl ale obou straně, jo.
1: No to
0: ne,
1: jo,
0: nejenom
1: no
0: jako vůči chlapům, to... abychom prostě nestráceli čas, když pak zjistí, že ten člověk je prostě úplný týdýt, jo. Že to nebylo ono. Co vy? Zavedli byste to? Je to tak půl na půl, jak sleduju mezi váma.
1: Někdo teďka odhlašuje profily už.
0: Přesně říkají, oh, odhalili nás. Nico Santos, Rooftop, další muzika do 8, pak Filip přidá další zprávy. A samozřejmě i po 8 nabídneme třeba Bruno Mars nebo Lipo a Kryšto. Veské ráno.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Doosan Škoda Power. Roztáčíme svět.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou středu, je přesně 8 hodin a další zprávy, vítejte u nich. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby vzrostou v příštích letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Zopakoval to pojednání s odboráři ministr vnitra Lubomír Metnar. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun, s čímž však odbory nesouhlasí. Novinářů ministr řekl, že situace se už velmi pravděpodobně nezmění. Extrémní počasí letos způsobilo českým pěstitelům zeleniny škody za téměř 700 milionů korun. Do poloviny září bylo poškozeno zhruba 11% osevní plochy. Pole na jaře zasáhly mrazy, v létě pak krupobytí, přívalové srážky a především sucho s vysokými teplotami. Produkce zeleniny by podle pěstitelů mohla letos klesnout přibližně o 30%. Škody jsou zatím předběžné, protože sklizeň potrvá až do října či listopadu. A pojďme také na let. Nový ročník NHL začal výhrou Floridy 1-0 v prodloužení nad obhájci Stanley Cupu z Caroliny. Úspěšně odstartoval sezonu také Montreal, který s Jakubem Dobešem v brance vyhrál v Torontu 3-2. Vítěznou premiéru s kapitánským C-čkem na prsou za sebou má David Pastrňák, jehož Boston porazil 3-0 New York Rangers. O první české body v sezóně se postaral také obránce Filip Hronek, který dvěma asistencemi pomohl Vancouveru k výhře 6-5 prodloužení nad Edmontem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Doslova v uměleckou galerii se proměnil podchod v ulici Pod Záhorskem v Plzni. Jak už od nás víte, místo si vybrala parta umělců, který můžeme nahlédnout pod ruce. Šedé stěny podchodu nově zdobí barevné obrazy. Cílem je vdechnout ponurému místu nový život, aby bylo pro kolem jdoucí příjemnější. A teď se podíváme ještě na dnešní předpověď počasí. Taky dnes u nás na západě Čech bude převážně jasno nebo skoro jasno. Teď ráno se místy můžou objevit mlhy. Odpolední teploty vystoupají mezi 20 a 24 stupňů Celsia.
11: V Bděněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
14: jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Hezkou středu, lidi.
12: Krásný poslední zářijový den.
15: Snídaně šampionů.
9: Já jsem myslel, že si říct krásný pondělí.
12: Ne, ježiš, ještě toho trochu.
9: Že jsme zase zpátky. Já jsem rád, že už je středa a že je páteček. Tak krásné ráno vám všem, kdo jste si nás naladil. Lipo a Krištof, jednou jsem slíbil a za chvíli taky jedna zásadní věc, kterou musíme probrat, a to je Izolepa. Vydržte na to.
16: Hit Radio FM+.

0: jméno.
1: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj, proč mi chybí

0: Jednou jsem slíbil. Lipo, Krištof, Hit Radio 806. Tak buďte moje. Dobrý ráno, šampioni. Existuje jedna věc, která za mě drží tuhle planetu pohromadě víc než gravitace a určitě ji máte doma i vy, a to je lepící páska. Jenom nějaký info, zajímavý, vynalezli ji za druhý světový války pro armádu k utěsnění beden s municí a třeba astronauti na misi Apollo 17 používali k opravě blatníku svého měsíčního vozidla, jo. Takhle, pojďme si říct, že páska je naprosto jiná liga. Máte s páskou nebo s gafou nějaký zkušenosti, vy dva tady?
1: My všechno gafujeme, jako přítel tak natáčí, takže na natáčení jede gafa jako non-stop, doma taky, a koukám se, že tamhle máme okno zalepený.
0: To je pravda, protože tam je cedulka, okno neotvíre, někdo ho otvíral, tak to tam někdo jako dal pasivně, agresivně najevo, jakože tohle ne.
1: Izolačko.
0: Tohle ne, co ty fílo, něco?
2: Já taky používám, já mám teď urvaný takový ten plastový kryt pod motorem, jsem najel k vysokému obrubníku a byl jsem se zeptat teda i v nejmenované značce v servisu a tam mi řekli, no pane Lejčku, 32 tisíci z prací, já říkám za ten plastový kryt, tak jsem si lehnul pod auto, vzal jsem gafu, zalepil jsem si to, sice to musím každý tři týdny opakovat, ale ušetřil jsem 20 000 majstrštyk.
0: Já mám příběh, mě takhle gafa jednou zachránila záda, to jsme připomněli, jo. Je to asi 2-3 roky zpátky. Se mi urval u levýho předního kola podběh. Aha. Ten kus plastu, víme.
2: Jasně.
0: Já jsem si to nechal opravit v servisu, dobrý, vyjedu ze servisu a pamatuju si to, jako by to bylo včera, jo. Jedu po dálnici směr Ústí a třeba po 15 minutách se zase spod auta začal ozývat ten stejný bouchavý zvuk, jako když to prasklo poprvé. Já říkám, to je opravený, teďka to není možný, jo. Takže jsem sjel z dálnice, zastavil jsem na takovém tom výklinku, pamatuju si, že tam byla tráva, ležel jsem v trávě a měl jsem gafu právě sebou. A člověče, no, bombem prasknul ten druhej.
2: Ježiši.
0: Ten druhý podběh, jo. Takže já jsem vytáhl tu gafu a teďka tam ležím v té trávě a víte, co se děje, když si jíždíte, tak když lidi potřebují sjet z dálnice a potřebují třeba na záchod. No, tak si říkám, hej, prostě to smrdí strašně.
1: Yeah.
0: No, tak jsem tam ležel, jo, samozřejmě. Takže teďka tam lepím tam tou gafou ten plast a říkám si, ty vole, tady je normálně někde skrytá kamera a lidi, někdo zkouší, co vydržím, jo. Takže fakt já jsem nevěřil, takže měl jsem dva nový podběhy. To byl ten závěr toho příběhu, jako jo.
2: Děkujeme.
0: No, jako, hele, já jsem, takhle, teď se tomu směju, ale v tu chvíli jsem si říkal, že to je fakt jako blbej for.
1: Jako hnusno. No, tak určitě i naši posluchači mají nějaký zážitky, ať už s izolepou nebo s gafou. Opravdu je to věc, která pomůže v každý rodině, já si myslím.
0: Kdy vám gafa nebo izolepa zachránila krk, doslova? Doslova. Chceme vědět vaše příběhy, napište nám to SMS-kou nebo přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to na WhatsApp nahrajte jako hlasovku. Budeme rádi a těšíme se na vaše příběhy. Teď hity Bruno Mars, Grenade, Hit Radio 809.

0: něco tanečnějšího na středeční ráno, 8:45, Rehab, Ina a DJ Sesh, Rock My Body. Lepící páska, gafa, jak tomu říkáte, jak chcete, zachránila už nejeden lidský život. My jsme se tady před chvílí bavili o tom, že nás tři rozhodně v různých situacích, bizarních situacích, a ptali jsme se vás, v jaké situaci vás nenechala právě gafa, lepící páska.
1: Za mě zatím vede Tom, který napsal: elektrikářská izolepa mi srovnala přelámaný prsty na noze 2 roky zpět, když na mě spadlo železo o hmotnosti 100 kg přímo na nohu. Ty kráso.
0: Nečekali jsme tuhle zprávu. Další vzkaz od Petra. Hele, jestli existuje český MacGyver, tak je to tchýně, to zalepí lepící pásku úplně všechno a pak to tím to opraví.
1: Lucie píše: ahoj šampioni, můj tchán spravuje gafou úplně všechno. Nádobí v kuchyni, židle v jídelně, elektroniku i Lego. Když jsme u nich na návštěvě a děti dostanou nějakou hračku a vidím tu pásku, říkám: a děda opravoval.
0: Děda opravář. Taky posílá Sandra hlasovku.
2: Ahoj všem. Já nevím, jestli to byla gafa, ale každopádně, když jsme letěli s manželem na dovolenou letadlem, kterým letěl manžel poprvé a hrozně se bál, tak na boku u křídla bylo křídlo slepený takovou lesklou lepenkou. Vypadalo to fakt jako gafa. Upřímně jsem ho hrozně uklidňovala a zároveň jsem měla obě dvě sevřené půlky. Takže to je můj zážitek s gafou.
0: Taky tady je skvělá zpráva od Radka, jo. Ahoj, to jen posílám, když se bavíte o opravě auta lepící páskou. Akorát stojím na semaforu u objížďky. Přeju super den, Radek, jo. A tady na fotce. O oktávka v kombiku, šedivá, že si připadáme, jak vždycky, když stojíš v nákupáku blbě, jak tě vyvolávají, ne? 5P0914, zbytek říct nemůžu, ale třeba jste se poznal, tak prosím vás, jestli teďka jedete v tomhle autě, tak víme o vás. A je tam nalepený logo Apple, taky na tom autě, velký poznávací znamení. Takže, hele, gafa, ale jako drží mu to.
1: No tak dobrý.
0: Hele, zakafovaný celý zadní náraz.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pánové, přiznejme si to. V každém z nás je pořád kus malýho kluka, který si rád udělá radost. A kluci z M plus H v tom jedou s náma už 30 let. Do vašeho auta namontujou špičkový autorádia. Profesionálně ho nazvučí a kabinu dokonale odhluční. Instalujou parkovací i záznamový kamery, protože jistota je jistota. Dopřejte si radost z jízdy a objednejte se ještě dnes.
4: Klikni hned na MHCZ.
5: MHCZ.
3: Už 30 let.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5% levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
8: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na Sázíme lesy nové generace.cz.
9: Zárnicí Plzeň na domažlické 100.

0: za skvělé ceny najdete novinky, prověřené odrůdy nebo již velké plodící stromy. My vám poradíme a stromek zastřineme. A pro sazenice se chodí k nám, tak se stavte. Více na našem Facebooku a Instači. Tak čau.
1: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
2: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pozor na nehodu v Horšovském Týně. Stala se v Masarykově ulici, kde osobní auto srazilo chodce. Stejná nehoda je taky v Klučné u Plzně, opatrně v ulici K Háječku. No a nehoda je taky v Chebu ve Vrázově ulici, kde taky osobní auto srazilo chodce.
1: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
2: Hit Radio FM+.

0: Nice to meet you.
1: We can dance all night.
0: Minutu po půl deváté, Miles Smith na Hit Radio a Fila má ranní update.
2: Ranní update.
3: Krásné ráno. Mezinárodní loterie Eurojackpot se losuje dvakrát týdně. A to v úterý a v pátek a účastní se i hráči z 19 evropských zemí. Majitele výherních sázenek se čas od času stávají také Češi. A já tady pro vás mám čísla, které nejčastěji padají. A to jejich rovnou 6, 20, 34, 35, 17 a 21. Skládání Rubikovy kostky má překvapivou novou vládkyni. Jde o teprve 6letou dívenku z čínského města Chengdu. V průběhu září hned dvakrát překonala ženský světový rekord v průměrném čase složení. Dokázala ho stlačit dokonce hluboko pod 4,5 sekundy.
0: Tak když to od jednoho roku vyrábí, že?
3: No a na závěr rakouská pekárna Martin Auer otevřela v newyorské čtvrti Soho svou první pobočku v USA. Hlavním lákadlem se stal žitný kváskový chléb, který se prodává za $60, tady v přepočtu 1283 korun. A představte si, vzali si to na paška influenceři, kteří dávali storíčka, příspěvky. No a několik týdnů po otevření tak je neustále vyprodaný tenhle chleba. Stojí se na něj fronty.
4: Málo se to o mě ví, ale měli jsme rodinný mlýn, dodávali jsme do pekáren žitnou mouku a to by byl biznis teda jako 12 stovek za chlebíček, to tehdy jsme neměli.
0: Já si říkám, jestli poznáš jako chleba za 70 korun nebo za kolik za 13 stovek.
3: Prý si ho obhajujou dlouhou trvanlivost.
0: Já jsem tomu něco našel, oni ho totiž vozejí z Rakouska prý, až takhle daleko.
3: Ne, opravdu. Takže za benzín si
0: z Rakouska. A říkám si, proč jako čekáš na chleba z Rakouska, panebože, ty to musíš stvrdnout za tu cestu, ne? No, ale možná pro kachny v Central Parku dobrý. People, open your heart. Tohle je srdcovka, to vás bude bavit. A další srdcovky pro vás má Jirka Pelnář mezi 12. 13. 5 a jednu vybíráte vy.

0: a my moc lajkit, že posloucháte Hit Radio 8.39, hezký ránečko.
1: Jestli jste dneska ráno nestihli milování a rádi byste, tak jste možná prošvihli svůj ideální čas, nebo takhle, ono záleží.
0: Daj si prču, jakože za 5:05 mám dělat tohle, jo.
1: No právě záleží, kolik vám je, uvidíme, jestli no, ty bys to měl takhle tak v tuhle hodinu nebo ne. Nechám tě a vás všechny typovat, jo. Dvacátníci, v jakou hodinu, nebo když to rozdělíte ráno, dopoledne, odpoledne, večer, kdy podle vás, je to tak, můžeme dvacátníci prakticky kdykoliv.
0: Takže můžu hned a můžu dlouho.
1: Jasně, dobře. Ale nejvíc má vyhovovat odpoledne, jo. Mm-hmm. Co po třicítce, co je ideální čas?
0: Po třicítce podle mě to začíná to, když se jakoby jeden z toho páru ptá, jestli nechceš něco podniknout, tak ti odpoví, jo, spát. Tam to začíná.
1: No tak po 30 se ten čas ideální posouvá, pozor, ne, nejlépe po 8 ráno, jo, tam je ráno, takže po 30 máte být produktivní ráno.
0: To jsem v práci, to nemůžu.
1: Po 40 se už naopak doporučuje ten večer, jo, protože děti spí, myčka tam hotová, všechno v klidu. No a třeba 70, tak ty ideálně kolem 8 večer, že prej pak spí jak zabitý.
0: Někdy doslova. Mě by zajímalo, jestli teda, když už se bavíme, jestli milování ráno nebo večer, co? A já se ptám, jsou to nějaký moji ľudia? Milování večer. Jak to je u Jasmínu?
1: A chci si o tom povídat takhle veřejně.
0: Já jsem se tě zeptal, tak bys mohl odpovědět. Takže stačí mi říct ráno nebo večer.
1: Já jsem ten dvacátník, kdykoliv.
0: Já jakoby asi nemám co říct už to. Připadám si jako dinosaurus trošku. Tak Linkin Park, The Emptiness Machine, za malou chvíli taky Indila a klidně, takhle, jestli chcete, můžete nám napsat, jestli jste tým ráno nebo večer. Tak hezký ránko, šampioni.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí? Stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz.

0: Charlie XCX, Boom Clap, 8.56, tohle je Hit Radio a tohle byl poslední song středeční snídaně šampionů.
1: Musím říct, že jsme se dneska s váma hodně zasmáli, tak doufáme, že to platí opačně.
0: My se na vás budeme každopádně těšit v říjnu, to je zítra.
1: Ježiš, já se lekla.
0: A víte, jak to je s tím tankováním? Zítra budou nižší ceny pohonných hmot, takže dneska ještě jezdíme na rezervu. Kdyby tam byla nula, kdyby na vás svítilo hlavní oko s nulou, tak musíte to vydržet do zítřka. Ty ceny spadnou, o Ježíš Maria, o 2 koruny? No, pane bože.
2: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
0: Krásnou středu přejeme.
1: Děkujeme a v říjnu, pa.
0: Zítra v 6. Ahoj.
1: Nejlepší dopravní servisy na západě Čech a s ním 2,5 minuty před 9. Bára Škrybová, mějte krásný den. Opatrní buďte v obci Luby na Chebsku, je tam uzavřen železniční přejezd, probíhají práce na silnici. Tak šťastnou cestu a kdyby náhodou něco, tak nám vaše dopravní info dejte vědět na náš WhatsApp 720 870 237.
3: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro šunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a klevr slunečnicový olej v Byla klubu za 24,90 pouze ve středu. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
7: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
8: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Plzeňsko a západní Čechy.
9: On air.
4: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: 9 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Sněmovna dnes bude druhým dnem pokračovat v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Úterní debatu ovládli členové kabinetu v čele s premiérem Babišem. Další na vystoupení teprve čekají stejně jako 50 poslanců přihlášených do řádné diskuze. Děti se opět vrátily do základní školy v Újezdu nad Lesy. Od minulého týdne měly ředitelské volno kvůli zdravotním potížím, které postihly na 360 lidí. 50 z nich skončilo v nemocnici. Důvodem byl pokrm s prošlými vejci. U 20 lidí se potvrdila salmonelóza. Touha po hezké fotce jen zázrakem neskončila tragicky. Incident se odehrál na Šumavě poblíž Rejštejna, kde žena spadla z mostu ze zhruba 5metrové výšky. Utrpěla vážné zranění, se kterým ji vrtulník transportoval do nemocnice v Plzni. Případem se teď zabývá i policie. No a jdeme taky na fotbal. Česká reprezentace ve druhém utkání skupiny A 3 ligy národů doma prohrála s Anglií 0-2. Národní tým nedokázal bodovat ani ve druhém zápase pod novým španělským trenérem Santim Deniou. V sobotu podlehl Chorvatsku 1-2.
10: V Bděněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
1: Dnes bude zase krásně, čekáme polojasno s teplotami v maximech na 24 stupních Celsia a víc k tomu vlastně nemám, bude zase krásný babí léto.
9: Hit Radio FM Plus.
1: Druhý pracovní den a rovnou se nám láme týden a rovnou tady bude za chvilku víkend. No zadarmo drahý jsme. Bára Škrybová zdraví, krásné dopoledne všem.

Je 10 minut po 9. s vámi Hit Radio FM Plus. Je středa dopoledne a každý moderátor je vlastně jako chytrý jak rádio, jo. Zvlášť ty rádiový. Tak já vám teď nesu zase jedno moudro, takovej průzkum. A vy se mi pak vyjádříte, jestli to u vás sedí. Takže máte-li aktuálně nějakou vztahovou krizi a třeba se chcete i rozejít a jste spolu zrovna nějakých 5 let, jo, 5 let, to je důležitý. Tak v tom případě klid, nádech, výdech, je to naprosto normální po těch 5 letech, protože opravdu podle průzkumu se lidi nejčastěji rozcházejí právě po 5. roce vztahu. A tady přichází ta největší vztahová krize. Řešení je prý jednoduchý, jo. Zatnout zuby a vydržet ještě rok. Prostě než uděláte nějaký radikální řešení, tak si tam dejte ten rok, to už vydržíte a pak uvidíte, no. Když to nepůjde ani po těch 6 letech, tak už se třeba fakt jako rozlučte, ale předtím to fakt nedělejte. Třeba by vás to mrzelo. No a teď mě teda zajímá, jo. Sedí tohle pravidlo 5 let i na vás? Přišla u vás kolem 5. roku vztahu nějaká pořádná krize a vy jste to třeba nevydrželi a nebo spíš vy jste to vydrželi a teď je to paráda, a nebo jste to vzdali a teď je to taky paráda, nebo jste tím 5. rokem propluli úplně v pohodě, dejte mi vědět na WhatsApp 720 870 237, až zjistíme, jestli na tom průzkumu opravdu něco je. Rimon, Supergirl.

0: Mish Buchanan k nám přišel. I'll be ready, Hit Radio FM Plus s vámi 9 hodin 21 minut a středa dopoledne. Vztah se nejčastěji rozpadá po 5 letech a proto je dobrý ještě třeba rok vydržet a pak se uvidí, protože po těch 5 letech opravdu jako přichází ta největší krize. A já jsem se vás ptala, jestli se vás to týká, jestli máte s tím zkušenosti. A na WhatsApp 720 870 jste mi napsali. Ahoj Barčo, já jsem s přítelem 5 let a opravdu to momentálně není úplně růžový, takže na tom asi něco bude. Tak se mě teď trochu uklidnila, že to není jen u nás. Verča, Veru, neboj nic, opravdu, dejte si ještě ten roček a uvidíte. To bude dobrý, držím palce. Richard taky píše, sedí to dokonale, po 5 letech jsem měl pocit, že už vedle sebe jen bydlíme, nakonec jsme to ustáli a paradoxně nám ta krize dost pomohla. No vidíš to, Ríšo, já říkám jako nezdrhat, hned chvilku vydržet, třeba se to fakt zlomí. Díky moc za zprávu a mám tu ještě jednu. Ahoj Báro, já si myslím, že je to relativní. S první partnerkou jsem se po 5 letech fakt rozešel a teď z nynější jsme spolu aktuálně 5 let a je to pořád úžasný a krizi nevidím ani z vlaku. Takže je to opravdu o tom, jak si kdo sedne a jak si to kdo udělá. Ahoj Franta, no, jako opravdu, jak si to kdo udělá, viď? Děkuju za zprávy. Kdybyste měli ještě něco na srdci, 720 870 237, dejte vědět.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Za 3 metry zahněte doprava, projeďte srdcem a pokračujte k plicím.
5: Počkej, kde to jsme?
4: Uvnitř lidského těla. Naše cesta právě začíná.
5: Pozor, žaludek, tady to bude trochu houpat.
4: Vydejte se na expedici do těla. Rozpumpujte srdce, okysličte

0: krev a ulovte viry. Interaktivní rodinná expozice plná her, pohybu a poznávání. Trasa přepočítána. Cíl Depo 2015 Plzeň.
1: Slavnostní otevření už 1. října od 18 hodin. Více na depo2015.cz.
2: Každý správný muž má mít ostrý nůž. Skandinov. Jedinečný severský design, funkčnost a prémiová kvalita. Skandinov. Nože inspirované severem.
3: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
4: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
5: Farmapark Dobřany.
6: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
4: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
7: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc fakci, brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
10: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Shape of You.
1: Ed Sheeran Shape of You na Hitradio FM Plus 9 hodin 32 minut. Je středa a to znamená, že máme dnes poslední den finále Plzeň, ale pořád se toho na vás dneska chystá dost. A co to konkrétně je, to vám poví naše Katka Skutková.
2: To nejlepší z finále Plzeň.

0: 20. září po vyhlášení vítězů Zlatých ledňáčků zakončí festival předpremiéra mysteriózního dramatu Virbl. Snímek podpořil Plzeňský kraj a natáčelo se i v západních Čechách, konkrétně ve dvoře Vranov nedaleko Rapštejna nad Střelou. Začátek je v 19 hodin ve velkém sále Měšťanské besedy a promítání doplní delegace. David Švehlík, Tomáš Hubáček, Markéta Coufalová nebo například Alan Soural. Na úplný závěr, na rozloučenou, si pak můžeme zatančit a užít si místního DJe v kavárně Beseda. LPD začíná ve 21 hodin, tak se bavte.
1: Mediálním partnerem festivalu Finále je Hit Radio FM+.

0: 9 hodin 41 minut, s vámi Hit Radio FM Plus a Coldplay, Little Sims a Burna Boy se taky stavili na skok, dali si tady s náma písničku We Pray, nebo spíš pro nás. A já mám teď zase pro vás domažličáky, anebo kdo se chystáte do domažlic zprávu, abyste se vlastně jako nelekali, protože ode dneška do 2. října budou hasiči v domažlicích soutěžit v poskytování neodkladné zdravotnické pomoci. A budou tam jako náročný modelový situace a pro ně využijí právě několik míst ve městě a v jeho blízkém okolí. Kde to přesně bude, na to se podívejte u nás na sociálních sítích, můžete si zvolit Facebook anebo Instagram. Na obou těchto platformách máme právě o tomto příspěvky, tak se podívejte, máte tam jmenovitě, v jakých ulicích a v jakých místech v domažlicích ty hasiče můžete potkat. Blíží se nám 10. a do té 10. tady čeká Pitbull, Chris Brown nebo třeba Rihanna, Unfaithful. Buďte s náma, to je slovo, já se ho nenaučím prostě. Mějte krásnou středu.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penaltě.
4: Už nespadne, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Máš u sebe korunu?
6: Na co?
5: Na novou vanu ze Senesy.
6: Odkud?
5: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
7: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí? Stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Už jsi v klubu posluchačů Hit Rádia? Každý týden super soutěže, zákulisí rádia a exkluzivní obsah z vysílání. Registruj se na našem webu hitradio.cz. Hit Radio FM Plus.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Tak tohle Sebastián a Barcelona. Minutu a půl před 10. hodinou na Hitrádiu FM+. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Na sjezdu na Dopřany směr od Plzně se aktuálně vyšetřuje nehoda dvou aut. Další nehoda dvou aut je i na D5C, trasa Rozvadov Praha 81. kilometr. Nehoda tvoří překážku na vozovce. A na Chebsku v obci Luby je aktuálně uzavřen železniční přejezd. Probíhá tady oprava kolejí. Tak šťastnou cestu a kdyby náhodou něco, tak nám vaše dopravní info dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
5: Chytré focení, velký displej, 256 giga prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti.
5: Když mobily, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
6: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
8: 10 hodin, jsou to další krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Senátorské návrhy o nepromlčenlivosti trestného činu vraždy, o daňové úlevě pro dobrovolné hasiče a o ústavním zakotvení práva na život offline jsou jedinými předlohami, které dnes bude projednávat Senát. Rozhodnout má také o uspořádání dvou listopadových veřejných slyšení k porodnosti v Česku a k obraně státu. Česko dnes navštíví rumunský prezident Niku Šordan. Přijme ho česká hlava státu Petr Pavel i premiér Andrej Babiš. Jednat budou o posilování bezpečnosti na východním křídle Severoatlantické aliance, o rozvoji česko-rumunských vztahů nebo o spolupráci v obraně a bezpečnosti. Po dvou letech v Plzni skončila přestavba hlavní budovy v areálu Depo 2015. Jde o halu, kde je třeba kavárna, ateliéry nebo kreativní dílny. Práce proběhly ve dvou etapách a vyšly na skoro 200 milionů. Nicméně opravám navzdory program v Depu dál probíhal. Kreativní zóna se jen dočasně přesunula na nádvoří. Třinečtí hokejisté udolali v 6. kole extraligy Kladno 6-4 a dál vedou tabulku s plným bodovým ziskem. Druhé Pardubice včera porazili Budějovice 5-2. V dalších zápasech Litvínov přehrál Liberec 5-4. Plzeň vyhrála v Boleslavi 4-1. Olomouc Vítkovice 3-4 a Hradec Sparta 4-3.
9: V Bděněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
0: Středa bude zase krásná, babí léto nás neopouští ani dnes. Obloha jasná nebo skoro jasná, teploměry ukážou v maximech 24 stupňů.
7: Hit Radio FM+.
0: 3 minuty po 10. Bára Škrybová, ještě 2 hodiny s váma. Za chvíli proberem agresi za volantem, k tomu máme všichni co říct. Zatím třeba Katy Perry, hezký den.

0: Defunto.
1: Juanes, La Camisanera, 13 minut 50, to je parádní písnička. Kdo řídíte, určitě jste se minimálně jednou setkali s nějakou agresí za volantem. Není to příjemný, není to žádoucí, to je jasný. A agrese není jenom, že na vás někdo třeba řve a ukazuje prostředníček, ale je to třeba i to, že na vás se lepí ze zadu, nebo že vás třeba problikává, nebo troubí na vás, a nebo vám naopak schválně brání, abyste ho třeba předjeli. Jo, vybržuje vás, dokonce se vás třeba snaží pronásledovat, to všechno je agrese. A já jsem nedávno, je to asi minulý týden, byla svědkem, jak jeden takovej začal vybržďovat babičku v autě. Jezdil opravdu jako zběsile z pruhu do pruhu, jednou se na ní úplně lepil, po druhý zase předjel, vybržďoval jí, troubil na ní, blikal jako opravdu blázen, až fakt přijel před ní a dokázal jí zastavit. A pak už jsem jenom ve zpětném zrcátku viděla, jak ten chlap vystupuje z auta a jde k té babičce, jo. Takovej jako hrozný mačo šílený, se něco jako dokazoval. A musím říct, že mi z toho fakt nebylo dobře. A teď co s takovým člověkem, jo? Tak jediná rada je nehrát tu jeho hru, neoplácet mu třeba ty gesta, nekřičet na něj a vlastně si ho nejlépe vůbec nevšímat. Ale pokud už vás takhle zastaví, tak neotvírejte hlavně dveře, nevystupujte z auta, ani ty okýnka neotvírejte. Zamkněte se a nejlépe zavolejte policii. A když to jde, tak samozřejmě odjeďte, ale když to nejde, tak zavolejte ty policajty, protože tohle si dovolit jako nemůže. To už fakt není v pořádku. A mě zajímá, máte nějakou takovouhle zkušenost? Dejte vědět, co se vám stalo a případně i třeba jak reagujete na takovýhle lidi. Třeba máte nějakou obecnou radu. 720 870 237. A jdeme zase pařit. A tohle je muzika našeho mládí. Avril Lavigne, Skater Boy. Užívejte si středu, však se nám týden láme a za chvilku tady bude zase víkend.

0: 4. Já jsem se vás před chviličkou ptala, co děláte, když se setkáte s agresí za volantem. A ptala jsem se na to, protože jsem minulý týden zažila člověka, jak vybržďoval starou babičku v autě, až ji nakonec opravdu zastavil a šel k ní. A vy mi píšete vaše zážitky. Michal, ahoj Báro, mě jednou vybrzdil řidič, jenom proto, že jsem ho nepustil před sebe v koloně, pak ještě vystoupil a šel ke mně. Zamkl jsem se, vytáhl jsem telefon a jak viděl, že volám, zase nasedl a odjel. Čau Michal. Tohle je skvělá metoda, Michale, to na ně platí. A David napsal taky výborný vzkaz. Já mám na tohle jednu radu od táty. Nikdy se nesnaž vychovávat cizího řidiče. Nevíš, jestli veze děti do školky, nebo jestli je to magor, který hledá záminku k hádce. Prostě ho nech odjet. Amen, Davide. Nesnažit se se dostat na tu jejich pozici, to nikdy nikam nevede. A to vlastně platí při jakékoliv agresi, nejen při té za volantem. A to jsme to zase hezky uzavřeli tady na Hit Radio FM+. Já vám moc děkuji za vaše parádní zprávy. Hezkou středu přeju a dejte si k tomu třeba Kelly Clarkson a nebo Kamrat.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
2: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
1: Když mobily?
2: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu
4: vykašlat? A klidně hned! Nastup k nám jako skladový operátor v Luxes! Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
5: Nástupní bonus 40 000. Navštiv luxes.jobs.cz. Luxes. 40 000 důvodů nastoupit hned. Luxes. 2X a 2S.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
9: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
10: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
11: Nápady, tipy, inspirace.
12: Šumava žije!
13: Šumava žije CZ.
14: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
15: Zahradnictví Plzeň pro vás máme skvělou službu. Jmenuje se Zahrada své pomocí. Vy dáte svaly, my dáme know-how. Podrobnosti na www.plzeň-zahradnictví.cz. Mít novou zahradu je s námi tak snadné. Zkuste to!
16: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
17: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Kamera D-Mind, 10 hodin 34 minut, Hit Radio FM Plus s vámi. A vy určitě čekáte na to, až vám povím, co pro vás má dneska Jirka Pelnář v srdcovkách, protože já vám to tady vždycky prozradím. Takže dneska vám napráším, že vás Jirka vezme jak do roku 80, tak do roku 99 a to v jednom, bude to naráz. V obou případech to totiž bude vlastně i na diskošku. Ano, tohle je rok 99, 18, ale písnička to je originál od ABBY z roku 80 a obojí se hrálo na diskotékách, takže pojďte na diskošku jak do té doby, tak do té doby a dneska po 12. vám to Jirka zahraje v srdcovkách celý. No 18 to byli zavijáci, že jo, ale zase aspoň dostali ABBU do širšího povědomí tehdejších teenagerů a když už jsme teda u těch zabijáků, tak já mám pro vás, nebo Jirka má pro vás vlastně ještě další zabijáky. Army of Lovers Crucified, to byla tehdy jako velká, velká kontroverze a kritika náboženství obecně. No, dejte si to všechno v srdcovkách, jsou zase vzpomínkový jako blázen. A my si dáme teda taky vzpomínky, když jsme v tom, protože tahle písnička, to je vlastně jedna taková znějící vzpomínka. Colonel 74-75, užijte si to, protože tohle je krása.

0: New Religion na Hit Radio FM plus 10.42. Já mám teď pro vás pozvánku na velmi zajímavou akci a musím říct, že osobně si ji teda určitě nenechám ujít. Kam vyrazit? Tuto sobotu 3. října vyrazte na Lékařskou fakultu v Plzni v Aleji Svobody. Pro veřejnost tam totiž bude akce MedFest a v rámci té akce si užijete přes 35 interaktivních stanovišť. Cílem je mimo jiné zbavit děti i dospělé strachu z bílých plášťů, tudíž si fakt většinu vyzkoušíte na vlastní kůži, jako byste byli doktor anebo student medicíny. Takže vy si ve virtuální realitě zkusíte například operaci, můžete si tam zjistit svoji krevní skupinu a RH faktor, to se vždycky hodí, pokud to aktuálně nevíte, nechat si orientačně vyšetřit zrak nebo kapacitu plic a naučit se třeba správně používat defibrilátor. A ani to není zdaleka všechno, jo. Takže zase opáčko, MedFest se koná v sobotu 3. října od 12:30 na Lékařské fakultě v Plzni v Aleji Svobody. A o 6 večer navíc zahraje i super kapela Imagine Diamonds.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem ředitel fakultní nemocnice Plzeň, docent Václav Šimánek. Probereme rozsáhlou stavbu pavilonu chirurgických oborů, přípravy na pavilon infekčních chorob, nová parkovací místa, nákup invalidních vozíků i robotickou rehabilitaci. Největší novinky roku 2026 uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+. Hit Radio.
3: Mami, já potřebuju novou bundu.
4: Koukej, tady na vmart.cz je jedna krásná s dinosaurama. Sovčelová, teplá, nepromokavá a ušitá v Liberci.
3: Je, dinosauři! A mají k tomu i kalhoty?
4: Jasně, vezmeme i kalhoty a budeš mít celou dinosauří sadu.
3: Tak to beru!
4: Sovčelky z vmartu, kalhoty, které si děti zamilují. Objevte všechno dětské oblečení na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
5: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
6: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Váš Pavel Pubec.
7: www.pubec.cz.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Yogobelu 150 gramů přikoupit 3 kusů za 9,93 za kus a aktivní kefír v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, z MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio FM Plus.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
16: Radio. Život plne dál.

0: Takhle chvilku před obědem, hodinu před obědem se na Hit Radio FM Plus paří. To je diskotéka jako blázen. Bena Sibros every single day. 3 minutky před 11. hodinou. Jdem se podívat na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Opatrně buďte v Plzni. Chodské náměstí je aktuálně uzavřeno, zasahují tady složky IZS. Takže kdo jedete na Bory nebo Zbor, tudy cesta opravdu nevede, počítejte s tím, obejte to někudy. Mrkněte třeba do navigace, ona vás navede, kdo tady nejste místní. A taky nezapomeňte na to, že na Chebsku v obci Luby se aktuálně opravují koleje a tudíž je uzavřen železniční přejezd, takže tady vlastně to samý. Tak šťastnou cestu a vaše případné dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, Klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Doosan Škoda Power. Roztáčíme svět.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké dopoledne. Nelegální sraz upravených vozidel se o víkendu chystá v Praze a Brně. Dorazit mohou tisíce účastníků. Policie proto připravuje rozsáhlé bezpečnostní opatření napříč celou zemí. Víc mluvčí Violeta Canosky.
10: Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání, které by mohlo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
0: Policie bude hlídat také hraniční přechody. Doslova v uměleckou galerii se proměnil podchod v Plzni v ulici pod Záhorskem. Jak už od nás víte, místo si vybrala parta umělců, který můžeme nahlédnout pod ruce. Šedé stěny podchodu nově zdobí barevné obrazy. Cílem je vdechnout ponurému místu nový život, aby bylo pro kolem jdoucí příjemnější. Hlasování v anketě o strom čtvrtstoletí tento týden vstupuje do tajné fáze. Do takzvaného superfinále postoupilo 5 stromů. Aktuálně už hlasující nevidí, kolik stromy dosud získali hlasů. O titul doposud soupeřilo 13 vítězných dřevin předchozích ročníků, které představovaly průřez historií ankety. Klíčový zápas v kvalifikaci o postup na evropský šampionát před sebou mají čeští fotbalisté do 21 let. V Hradci Králové dnes od 18 hodin přivítají Bulharsko. Lvíčata před soupeřem drží druhé místo ve skupině B o jediný bod. V případě výhry by si Češi už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistili účast v listopadové baráži.
11: V Bděněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
0: Krásný babí léto s námi vydrží minimálně ještě dneska, protože v maximech naměříme 24 stupňů Celsia a obloha, ta bude jasná nebo polojasná.
9: Hit Radio FM Plus.
0: Užívejte si středeční dopoledne, týden se nám láme, kdo se těšíte na víkend, už se nám zase přiblížil. Bára Škrybová s vámi, před námi poslední společná hodina.

11 hodin, 11 minut, k tomu Hit Radio FM Plus s vámi ve středu dopoledne. Je 30. září a to je mimo jiné den krmení ptáků. A tak se jdeme připomenout, čím ty ptáky krmit nebo nekrmit, protože období krmítek už je zase na spadnutí. Takže třeba pečivo, to tam absolutně nepatří. Ptáci ho sice schutí se zobou, ale výživově jim toho moc nedá, vlastně spíš vůbec nic jim nedá. On jim zaplní žaludek, ale nedostanou z něj vůbec to, co potřebujou. Mnohem lepší jsou semínka, zrní nebo třeba nesolené oříšky. Ty jim právě dodají tuky a energii, kterou právě potřebujou na to chladnější období, který za chvilku nastane. A podobně je to i s kachnama a slabutěma. Klasika, vezmeme starý rohlík a jdeme jim to tam naházet, to se taky nedělá. Opět, ten samý problém jako s ptáčkama na krmítku, vůbec nic jim to nedá, naopak, spíš jim to škodí. Tak když tam půjdete, tak radši vezměte zrní, vezměte třeba hrášek, kukuřici, nebo třeba listový salát, dostanou z toho mnohem víc, než právě z toho kusu rohlíku. A obecně platí, ptákům hlavně nedávat vůbec nic slanýho, ani kořeněnýho, ani sladkýho, anebo skaženýho. Jo, krmítko není způsob, jak se elegantně zbavit zbytku z lednice nebo zbytku jakéhokoliv jídla. A ještě jedna věc, radši toho dejte míň a čerství, protože když tam to jídlo zůstává ležet, tak se může kazit a může plesnivět a to taky nechceme, protože to by ptákům opravdu ublížilo. Katka Marie Tichá, Plamen, díky, že jste s náma, užívejte tohle taky parádní věc.

0: Yeah. 11:22 minut s vámi v tomto čase Hit Radio FM+. Tahle písnička nám navodila velmi příjemnou náladu, ale nebojte nic, ta nálada tady zůstane i nadále. Shakira Zoo. To je jedna z těch, co tady dáváme velmi často a velmi často právě máme úsměv na tváři. Tohle je Jennifer Lopez, Let's Get Loud, kterou si tu nedáváme tak často, ale když si ji dáme, tak to tady tančíme všichni po chodbách, v kuchyňkách a všude a já věřím, že vy to máte stejně. Tak za chvilku budeme tančit na Hit Radio FM+. Buďte s náma, Bára Škrybová zdraví.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Za 3 metry zahněte doprava, projeďte srdcem a pokračujte k plicím.
3: Počkej, kde to jsme?
2: Uvnitř lidského těla. Naše cesta právě začíná.
3: Pozor, žaludek! Tady to bude trochu houpat.
2: Vydejte se na expedici do těla. Rozpumpujte srdce, okysličte krev a ulovte viry. Interaktivní rodinná expozice plná her, pohybu a poznávání. Trasa přepočítána. Cíl Depo 2015 Plzeň.
3: Slavnostní otevření už 1. října od 18 hodin. Více na depo2015.cz.
4: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. Wellness klub Plzeň.cz.
5: Tady je to boží, lepší místo pro děti, najdete jen stěží.
6: Pazar, já jsem Laura, jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
7: Zvířátka a skákací hrady, tady nás.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: Zahradnictví Plzeň, zahradnictví u Písaře, Plzni na Domažlické 181, je pro vás plné nádherných rostlin za skvělé ceny. U nás ráno neprodáváme šroubky, v poledne rohlíky a večer jabloně. My jsme zahradníci a rozumíme tomu, co děláme. Poradíme vám a těšíme se na vás.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Jennifer Lopez a Let's Get Loud rozporádila na Hit Radio FM Plus 11.32. Je 30. září, zítra 1. října a to je Mezinárodní den seniorů. A my jsme si řekli, že o něm nechceme jenom mluvit, ale že bychom taky chtěli někomu udělat radost. Protože dělat radost je vlastně jedna z nejhezčích věcí, co můžeme udělat. A zvlášť lidem, na které možná občas už trochu zapomínáme, což by se vůbec nemělo dít. Tudíž našim babičkám a našim dědečkům, generaci, která toho má spoustu za sebou, která tady spoustu věcí vybudovala a díky kterým my vlastně teď můžeme žít tak, jak žijeme dneska. A přitom máme někdy bohužel pocit, že seniory tak trochu přehlížíme, že nemáme čas se zastavit, popovídat si s nimi, poslouchat je a to je hrozná škoda. Takže my to jako Hit Radio FM Plus zítra chceme napravit po svým aspoň trošku. My totiž s Hit Radiem FM Plus vyrážíme do domova se zvláštním režimem Petr Klíč, kde strávíme čas s místními babičkami a dědečky. A samozřejmě nepřijedeme s prázdnou, povezeme drobné dárky a díky Florea taky přivezeme růžičky. Ale hlavně tam teda jako jedeme za nima, popovídat si, zasmát se a snad jim udělat trochu hezčí den. Já se na to strašně těším, protože za rádio tam jedu já a náš promo tým a bude tam odsaď i nějaký video a fakt se na to teda jako hrozně těším. Tak laďte, protože my se i spojíme s Divokým západem, který bude vysílat v tu dobu a koukejte určitě na sociální sítě, protože videa tam přibydou. A jinak já bych ještě chtěla říct, nezapomínejte na svoje babičky a dědečky. Zavolejte jim, napište, zastavte se za nima, oni budou opravdu moc rádi. A teď Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's, nádherná muzika. Užijte si ji.

0: Ladíte Hit Radio FM Plus, 11.40, je středa dopoledne, ještě chviličku dopoledne máme, 20 minut, než po 12. přijde Jirka Pelnář. Srdcovky má pro vás opět a já, než tady zvednu kotvy, tak vám to nechám divokýho byla. Lady Gaga bude Alex Warren, Rembrandt, I'll be there for you. A to vlastně platí, my jsme tady pořád, protože kdykoliv naladíte Hit Radio FM Plus, pořád tady zní nějaká ta muzika, ať už je tu moderátor nebo není. Takže nás vůbec nemusíte vypínat, ta nálada je tady pořád parádní. Jinak nálada parádní je i venku. Ještě dneska je tam krásný počasí. Zítra už se začne zatahovat, v pátek už by mělo pršet, takže kdo opravdu máte rád to babí léto, a já si myslím, že je nás drtivá většina, tak nezapomeňte dneska vyrazit ven, byla by škoda to prosedět doma. Mějte se krásně, já se na vás těším zase zítra od 9 do 12. Ahoj, díky, že jsme spolu byli. Bára Škrybová se loučí.
1: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm. Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
2: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
1: MHCZ. Už 30 let.
3: Potřebuje váš domov nová plastová či hliníková okna a bezpečnostní dveře? Chtějte kvalitu a zkušenosti firmy PG Okno Třemošná. Chtějte jejich plastová okna Kemmerling a bezpečnostní HT dveře. PG Okno Třemošná. Dívejte se na svět přes naše okna.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí, stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
9: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Získej víc ze svého rádia. Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia a užívej si soutěže i exkluzivní obsah. Registrace je zdarma. Přihlas se teď. Hitradio.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
13: Prosili jsme vás tady o rady pro moji budoucí švagrovou. Brácha jí požádal o ruku, řešíme doma teďka téma té svatby a chtěla jsem vědět, co za vás byla na svatbě nějaká zbytečnost nebo co jste naopak podcenili. A já vám chci předem říct, když se tak koukám na ty zprávy, díky za nic, ale něco se tam najde.
14: Ne, já teda musím říct díky za ty vaše zprávy, protože obraz vlastně ani ve snu nenapadlo.
13: Petr, hlavně nepodcenit výběr nevěsty, protože pak je celá svatba zbytečná. Šťastně rozvedený Petr.
14: Dobré ráno. Na mé svatbě byl zbytečný ženich. Bohužel jsem na to přišla až o pár let později. To píše Zuzka z Telče.
13: Romča, na mojí svatbě byla zbytečná moje nastávající tchýně.
12: Dej si snídaní šampionů.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na dopravní omezení v Plzni, je na Chodském náměstí, kde provoz dočasně zastavila policie. Během chvilky by to tam podle našich informací mělo být průjezdné. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
4: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Sněmovna druhým dnem pokračuje v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Svá vystoupení mají za sebou od rána další členové vlády Babišova kabinetu a zástupci koalice. Do řádné diskuze je přihlášeno 50 poslanců. Vláda obnovuje regulaci cen pohonných hmot. Ministerstvo financí každý pracovní den, včetně dneška, vyhlásí maximální ceny benzínu a nafty pro následující den. Co mohou řidiči očekávat, nastíní ekonom Lukáš Kovanda.
3: Nějakého zásadního zlevnění, že by se měli řidiči dočkat, to určitě ne. Bude tedy záležet na vývoji v Perském zálivu stále. Budou se pouze tlumit, řekněme, určité extrémní cenové šoky, ale to je všechno.
2: Regulace potrvá zatím do konce října. Do Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy, kde je epidemie salmonelózy, dorazilo dnes zhruba 60% žáků druhého stupně. Zdravých je 35 ze 60 učitelů. Veškerý personál školní kuchyně je nemocný. Na prvním stupni je situace podle ředitele víceméně normální. Počet nemocných se zvýšil v těchto dnech na 393. Městská část chystá právní pomoc pro rodiče, kteří budou žádat o odškodnění. Teď ještě pohled k nám.
4: Sokolov nabídne další vyžití pro rodiny s dětmi. Ve městě totiž vznikne nový rodinný park za zhruba 13 milionů korun. Bude v Husových sadech, kde doplní stávající herní sestavu a prvky. V součástí hřiště bude bludiště, také vyhlídková věž a zavěšený domeček. Pracovat se bude během zimy, aby na jaře bylo hotovo.
5: V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
4: Taky během odpoledne u nás na západě Čech bude většinou jasno nebo skoro jasno. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 21 a 24 stupni Celsia.
0: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
6: Je to přesně 24 hodin, co jsme se slyšeli na začátku srdcovek. Utíká to jí jako blázen, doufám, že se dneska máte dobře. 12 hodin, 3 minuty, před námi 5 legendárních hitů, nejen z 90. let. Mám tady dokonce i další jednu, řekněme, ještě starší hudební perličku. Archaickou hodně a taky něco ze začátku milénia. Ovšem hned na úvod, tak tady mám pro vás srdcovku, která vás vrátí do 90. stejně rychle, jako mýdlo zavěšené v síťce u umyvadla. Pamatujete si to? Ze školy? Z práce? Jak tam takhle to mýdlo visí v té plastové síťce? A vlastně doteď nevím, jestli to bylo hygienický nebo ne, ale byl to hrozný úlet. Tak tady to máte. 90 na Hitrádiu. 18. Hitrádiu.

0: Teens, rok 1999.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Lucka píše na WhatsApp Rádia 777-937-777. Ahoj Jiříku, na tom jídlo v síťce jsem úplně zapomněla. Děkuju za srdcovky a za to, že vždycky vytáhneš něco, co nás vrací zpátky do naší puberty a do našeho dětství. Tak otevřel jsem tady otázku, jestli to mídlo v té síťce, jestli bylo hygienické anebo ne. To je samozřejmě jako otázka, jo. Druhá věc je ta, že kdyby nám asi tenkrát někdo řekl, že jednou bude automatický dávkovač, kam jenom takhle dáte ruku a teď vám vyjede mídlo samo, tak to by si člověk říkal, jo, ale tak to je úplný sci-fi, to už tady budou lítat auta, budou jezdit auta sami a kdo ví co všechno. No a ono je to nakonec přesně to sci-fi, ve kterém žijeme. Tak dneska trošičku zase zavzpomínáme na dobu, kdy jsme si mysleli, že rok 2026 opravdu bude jenom sci-fi a teď ho žijeme. Půjdeme do 80. let. Jako další srdcovku tady pro vás mám song, který vlastně vyšel na podzim. Roku 1982 vyšel 19. listopadu a je to krásná věc. Ultravox a jejich hymn. Na Hit Rádiu srdcovka číslo 2.

0: Máte teď slzu v oku? Nedivím se.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Nebyl to samozřejmě ten originál, který my si pamatujeme z 90. let z filmu Duch. Patrick Swayze, bože, nemůžu o tom vůbec mluvit. To je prostě tak náročný film. Tohle a Město andělů, jo? A potom taky Nekonečný příběh, scéna, kůň, bažiny a tak. Tak tohle mě vždycky strašně jako dostává. Teď mi tady taky už chodí zprávy na WhatsApp Vitrády a 777-937-777. Ahoj Jirko, prostě co mi to děláš? Tohle mě strašně dostává, ale to je taky hezky. Gareth Gates, lepší než originál. A ten klip je naprosto fantastický. Zdraví Zuzka. No, to je otázkou, jestli je to lepší než originál. Gareth Gates, teď jste to slyšeli, jak zní originál? To si možná můžeme dát takhle ještě v rychlosti, dokud to máte teďko v hlavě. Tak tohle je originál. Čekej, takhle to ještě musím pustit ven. Jeho cover verzi Greta Gatese z roku 2002 jste slyšeli před chviličkou. Tak co vás baví víc? To by mě taky zajímalo. Klidně mi můžete poslat ještě zprávu na 777-937-777, jestli originál nebo cover, to nechám na vás. My si dáme další srdcovku, Army of Lovers, a dál budeme vzpomínat na další perly z 90. let. Mimochodem to mídlo v tisíčce, tak zatímco vy píšete všechny zprávy, tak to vypadá, že to opravdu velmi, velmi hygienický nebylo. Mídlo v síťce z 90. Nádhera. Tady mám dokonce hele, mě to v tisíce přišlo vždycky strašně nechutný. Rozumím. Army of Lovers, Crucified, další srdcovka právě teď na Hit Rádiu.

0: na Hit Rádiu, poslední srdcovka. 12.25.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Dneska to teda uteklo neuvěřitelně. Ještě si tady na WhatsAppu Hit Rádia 777 937 777 tak spolu jako píšeme o tom, jestli originál

0: začátek milénia a to je jeho cover verze. Je to teda 50 na 50. Je to 50 na 50 a je to vlastně jako hezký. Jak občas ten cover nakonec jako vyjde třeba líp než ten originál. A často to tak je i u velmi, velmi známých kapel, jako například třeba i u Guns N' Roses, že jo. Tam občas taky některé ty covery jsou lepší než originál, ale takhle bychom mohli pokračovat vlastně do nekonečna, protože ve výsledku snad není žádná velká kapela, která by minimálně jeden cover neudělala. A spousta kapel vystřelilo právě díky těm velmi povedeným cover verzím. Možná, že si jednou uděláme srdcovky jenom čistě na covery. Je to taky takový hezký nápad. Proč ne? Máte vy rádi klidně nějaký cover? Napište mi 777937777 a nejlepší čas je právě teď, protože za chviličku je srdcovka na vaše přání. Těším se moc. Tady na Hit Radio.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Máš u sebe korunu?
3: Na co?
2: Na novou vanu ze Senesy.
3: Odkud?
2: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
4: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
5: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: S mým hlasem mi pomohla AI.
8: Puf, puf, mňau!
7: Pejse, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
9: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
10: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
9: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.

0: into dust. All that I adore.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme náladu. Jsme tvoje Hit Rádio.

0: Takhle zní sedmdesátky v novém hávu, v moderním hávu 21. století. Je 12 hodin 35 minut, s váma Jirka Pelnář, posloucháte srdcovky na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A díky za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Hitrádia 777-937-777. Jsem rád, že vás dneska baví to, že jsem brnknul na trošku, řekněme, životem zkušenější notu, jo? Na starší hity, někdy je to potřeba. A zrovna dneska nám to takhle krásně vyšlo a když už jsem teda u těch komplimentů, tak jeden tady musím přečíst, to mě baví hodně. Čau, jako dneska mě bavíš, protože tohle byly fakt hezký starý pecky. Mám tedy nápad na pokračování. Sice to nebude cover verze, ale Sash Ecuador, nebo DJ Sash Ecuador, to mě vždycky úplně odrovná. Je to ideální do auta. To se jede jedna báseň. Fakt mě srdcovky baví, je to úplná topovka. Tak děkuju. Díky, to jsem má vytisknu, dám si to doma k nočnímu stolku, vylepím si to na zeď. To chci, to je boží. No a když teda Ekvádor, tak tohle je rok 1997, tak pokud jste ročník narození, třeba 84, tohle je vaše puberta, pojďte si to užít. Venku baví léto, svítí sluníčko, pokud jste v autě, bokinka dolů, volume nahoru.

0: Tancovkách na Hit Rádiu Miley Cyrus a hit, který teď momentálně válcuje, a je to vlastně jako víceméně novinka, tak válcuje opravdu jako všechno. A nejenom tenhle hit, ale kompletně celé album. Miley Cyrus má první jedničku v albovém žebříčku po víc než 10 letech. Album Bass Per Suits debutovalo na prvním místě hit parády Billboard a je to její první místo od Bangers z roku 2013. To je prostě jako masakr. To je masakr. V popovém čase je to zhruba 3 století. Jo. 5 milionů nových trendů na TikToku, jo. V jejím životě tak vlastně jako se stihlo úplně jako všechno, svatba, rozvod, změna image, přežila vlastní éru rebelky a teď sklízí ovoce jako řekněme etablovaná ikona. Takže krásný, tak Miley Cyrus se vrací zpátky na vrchol, my to samozřejmě přejeme a možná, že tohle je budoucí srdcovka, kterou budete i vychtít na vaše přání. Srdcovky na přání, tak ty budou zase zítra, opět ve 12 hodin tady na Hit Rádiu. Do 13. ještě Nelly Furtado, taky Eva Farna a Miraj, s hitem Vzpomeneš si a v jednu nejnovější zprávy na Hit Rádiu.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
6: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
7: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Plzeňsko a západní Čechy.
8: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí, stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: závěru dnešní polední hodiny. Ještě takhle k obědu Nelly Furtado. Je 12.58, Lucie má pro nás připravené nejnovější zprávy, nejen od nás, ale samozřejmě i ze světa. Ještě předtím aktuální doprava, ta bude od nás.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. K vážné nehodě dnes došlo v Tachově. Stala se v Hornické ulici, kde osobní auto srazilo chodce. Kvůli vyšetřování je neprůjezdný jeden jízdní pruh. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
3: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
4: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
10: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Už příští týden budeme rozhodovat v komunálních a senátních volbách. Do volební místnosti je nutné si vzít platnou občanku nebo pas, čím se voliči ještě mohou prokázat, doplní mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
14: Rovněž se mohou prokázat e-dokladem. V tomto případě doporučujeme otevřít aplikaci e-doklady nejdříve 48 hodin před návštěvou volební místnosti, aby si e-doklad aktualizovali. Občan jiného členského státu Evropské unie se prokáže dokladem potvrzujícím jeho pobyt na území České republiky nebo dokladem jiného státu prokazujícím totožnost.
13: Voliči by si sebou do volební místnosti měli vzít také hlasovací lístky, které dostanou do schránky. K dispozici budou ale také ve volební místnosti. Chorvatský znalec prozkoumal plachetnici, která se v červnu potopila po srážce s katamaránem v průlivu Splitska Vrata. Zahynuli tehdy 4 Češi. Plavidlo bylo z moře vytaženo koncem minulého týdne. Posudek by měl být zásadní pro objasnění všech okolností případu. Plachetnice je klíčovým důkazem. Tenista Jirka Lehečka dnešní zápas prvního turnaje v Tokiu kvůli nepříznivému počasí nedohrál. Proti Belgičanovi Bergsovi získal první set 6-3. Duel byl poté kvůli dešti přerušen a nakonec odložen na čtvrtek. Vítěz narazí buď na nasazenou pětku Američana Nakashimu nebo Francouze Iberta. Teď ještě pohled k nám.
1: Města na západě Čech už se chystají na letošní Vánoce. Řada z nich už se začala poohlížet po vánočním stromku. Poptávku zveřejnila Plzeň a na webu také Karlovy Vary. Hledá se tradičně souměrný jehličnan vysoký do 15 metrů, který ale navíc musí stát v dobře přístupném terénu, aby se k němu dostala i potřebná technika.
15: V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
1: Podle předpovědi by u nás na západě Čech mělo být dál většinou jasno nebo skoro jasno. Na teploměrech naměříme od 21 do 24 stupňů, na horách kolem 20.
11: Hit Radio.
0: Jirka Pelnář.
11: Hit Radio.
0: Dnešní úterý je, ne, co je dneska za den? Středa? Středa, ono to hrozně, jak bylo to pondělí volno, tak já mám prostě pořád úterý. Zaplať pámuch, je středa, posloucháte Hit Radio, máme čas po obědě a schválně, slyšeli jste o tom, jak lidi v letadle z Dubaje zachránili pilota a odvrátili úplně brutální katastrofu? Je to neuvěřitelný příběh, řekneme se ho za chvilku, do té doby Ed Sheeran, Linkin Park nebo Kesha, tady na Hit Radio.
11: Hit Radio FM+.
9: going and feeling like P. Diddy.
12: Hey, what up, girl?
9: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
12: Let's
9: before
12: go.
9: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when

0: Sheeran na středeční odpoledne, 13 hodin 12 minut, posloucháte Hit Radio. Slyšeli jste o tom, jak lidi v letadle z Dubaje zachránili pilota a odvrátili tu šílenou katastrofu, jo? Takhle, jestli vás štve, že jste letos neletěli nikam na dovolenou, tak upřímně jsou chvíle, kdy si člověk řekne, že je lepší, že sedí doma na zadku. Cestující v letadle z Dubaje museli během letu rozrazit dveře do pilotní kabiny. Když to udělali, tak viděli, jak jeden z pilotů sedí na tom druhým a bodá do něj nožem. Dokážete si to představit, jako, to je šílený obrázek. Takže se na něj vrhli, spacifikovali ho a nakonec i bezpečně přistáli. No a teď co se stalo? Přišlo se na to, že jeden z těch pilotů se rozhodl, že to plný letadlo s cestujícíma prostě pošle střemhlav k zemi. Hlavní pilot tomu chtěl zabránit a tak byl pobodán. Lidi, když do té kabiny vtrhli, tak tam vtrhli v době, kdy už letadlo letělo k zemi. To úplně, já jenom o tom mluvím a normálně mi špatně od žaludku. Tohle, když si představíte, sedět v tom letadle, si člověk prostě říká, to je konec. To je konec, co teď? No a teď co byste dělali? Kdyby najednou šlo letadlo k zemi a byste slyšeli křik z kabiny, zůstali byste zamrzlí na sedačce, a nebo byste byli ti, co nasadí svůj život a snaží se vytrhnout a vykopnout ty dveře? No, odpovězte si sami pro sebe. Já tady končím tady tenhle cestovatelský příběh, to je strašný. Pojďme si dát jiný cestovatelský příběh, nějaký příjemnější. Třeba pojďme si povídat o tom, jaké to je, když někam jedete s Marcelou. Nebudeme si o tom povídat, pojďme si rovnou zaspívat.
1: Jela jsem s Marcelou a Martou.

Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Letní podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: Wood, The Prick a Robin Schulz, posloucháte Hit Radio. Občas tady řešíme různé statistiky, tak jedna taková je docela zajímavá. Kolik dětí jste chtěli a kolik jich máte? Podle aktuální zprávy o rodině v Česku má třetina z nás méně potomků, než by si přálo. Třetina z nás méně potomků, než by si přálo. To je vlastně jako hezký a docela i uspokojivý, že nikdo neříká, že má víc dětí, než by chtělo. Tak dobrý, tak abyste doma nějakým způsobem zabavili, vemte je na procházku ven, je podzim, už padají kaštany, cestou domů pak kupte špejle, za naše dětství to byly normálně sirky, nevím, jestli teď se to ještě může, no a můžete začít vytvářet zvířátka, máte o zábavu postaráno na pár hodin určitě. Je 13 hodin 25 minut, my budeme mít taky o zábavu postaráno a to s dalšími hity, který pro vás chystám. No Name, čím to je, taky Fergie, nebude chybět ani Rose a Bruno Mars s hitem APT. Už za chviličku tady na Hit Rádiu.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony, toaletní papír, 30 rolí za 139,90. Jar, prostředek na nádobí, 2 kusy v balení za 139,90. A Somat, kapsle do myčky, různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte

0: jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
1: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
2: Jupi!
1: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
2: Rozložte nové možnosti.
1: Když mobily, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: srdcovky Hit Rádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
3: Prosili jsme vás tady o rady pro moji budoucí švagrovou. Brácha jí požádal o ruku, řešíme doma teďka téma té svatby. A chtěla jsem vědět, co za vás byla na svatbě nějaká zbytečnost, nebo co jste naopak podcenili. A já vám musím předem říct, když se tak koukám na ty zprávy, díky za nic. Ale něco se tam najde.
4: Ne, já teda musím říct díky za ty vaše zprávy, protože obraz vlastně ani ve snu nenapadlo.
3: Petr, hlavně nepodcenit výběr nevěsty, protože pak je celá svatba zbytečná. Šťastně rozvedený Petr.
4: Štačína. Dobré ráno. Na mé svatbě byl zbytečný ženich. Bohužel jsem na to přišla až o pár let později. To píše Zuzka z Telče.
3: Romča, na mojí svatbě byla zbytečná moje nastávající tchýně.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Just one night all we got.

0: 13 hodin a 36 minut. To je zajímavá hudba, co? To jste nečekali. Ale krásně se nám hodí, protože já tady mám moc hezký info do školního kabinetu, anebo vám rodičům, co jste aktivně zapojeni do chodu třídy na základce, ale i ve školce. Můžete totiž zařídit dětem super návštěvu plnou zábavy, ranní rozcvičky, her, taky soutěží, workshopu o zdravém jídle. No a samozřejmě děti dostanou i pořádnou svačinu, kterou jim přiveze Karol, Bob a Bobek. Je to akce Lidlu, který spojil síly právě s Bobem a Bobkem a taky Karol projektu Karol a Kvído a rozjíždí pěveckou soutěž pro školy a školky z celé České republiky. Zapojit se může vlastně jako každý a je to hrozně jednoduchý. Jak na to? Stačí, když se natočíte s celou třídou, jak zpíváte, jo? Můžete, nebo když vy natočíte třídu, jak zpívá, samozřejmě vy jako rodiče nebo učitelé u toho být nemusíte. Můžou dát děti soutěžní písničku Jsme kuchaři, ale taky klidně můžou zaspívat jejich oblíbený song. A nebo si klidně vymyslet i vlastní hit. Je to jedno. Video a nebo audio pak do 31. října, to je důležitý datum, do 31. října poslat na e-mailovou adresu bobabobek@lidl.cz. No a to nejlepší, nakonec se vybere tedy celkem 14 výherců z celé České republiky. Kam potom právě dorazí Bob, Bobek a taky Karol a s sebou budou mít kompletně celý program, o kterém jsem mluvil před chviličkou. Bude to dopoledne, kdy bude výuka vypadat zatraceně jinak než obvykle. Tak držíme palce, podrobnosti najdete na webových stránkách Lidl.cz a znovu připomínám, že termín, do kdy máte poslat video anebo audio nahrávku, je do 31. října. Držíme palce.
1: Ho děti, tady Karol, zapojte se do 31. října do soutěže s Lidlem a vyhrajte s vaší třídou dopoledne plné zábavy se mnou, Bobem a Bobkem. Více na Lidl.cz/škola/volá.

0: Mars na Hit Rádiu ve 3:15. Koukám tady do kalendáře 30. září a hned si říkám, páni, tak doufám, že někdo vzbudil toho týpka z Green Day. Tady to máte písně, takhle si to přeje. Probuďte mě, když bude září končit, tak je na čase vstávat a cvičit. Dáme si Green Day, Wake Me Up When September Ends, už za chvíli tady na Hit Radio. Tak buďte s námi.
1: Mami, paší, co spodeme ven?
2: Hned jak přijde balík z V-Martu, objednala jsem ti nové sovčelky a bundu. Ty totiž fakt nepromoknou.
1: A vzala si ty s dinosaurama?
2: Jasně, že jo. Přihodila jsem tepláky, mikču i čepici s nákrčníkem. Půjdeš celý dinosauří.
1: Hustý.
2: Podzimní výbava z V-Martu. Tepláky s dvojitými koleny, mikiny, nákrčníky, čepice i sovčilové soupravy. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
3: Odsaď! Já se na to můžu...
4: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Loxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
5: Nástupní bonus 40 000. Navštiv loxes.jobs.cz. Loxes. 40 000 důvodů nastoupit hned. Loxes. 2X a 2S.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro šunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a klevr slunečnicový olej v Bila klubu za 24,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
7: Yes,
6: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Kdyby tahle balada byla člověkem, tak má na sobě podzimní svetr, sedí někde v koutku, čte si knížku a pije čaj. My ale máme venku pořád ještě babí léto. Venku je krásně. A jak to dál bude vypadat s babím létem, tak to uslyšíte v nejnovějších zprávách ve 2 hodiny odpoledne. No a po zprávách s Lucí, tak nás tady na Hitrádiu čeká středeční ruleta dvoj smyslu. Tak buďte s námi.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehodu připomínám v Tachově, stala se v Hornické ulici, tak si tam dávejte pozor. A opatrně taky na D5, kde je nehoda na kilometru 34 směrem do Prahy. Další info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Předvolební průzkumy mohou být pro voliče jedním z vodítek při rozhodování. Ukazují aktuální rozložení podpor jednotlivých uskupení. Otázkou je, nakolik dokážou ovlivnit samotné hlasování. Jakou roli hrají právě v komunálních volbách, vysvětlí politolog Jan Kubáček.
10: Já jsem přesvědčený, že v podstatě v komunálních volbách ty výzkumy jsou spíše takové doporučující, mají spíš takovou charakteristiku jisté takové jakoby zábavnosti nebo sledování trendů, vytváří takovou pěnu té volební kampaně.
1: Podle Jana Kubáčka mají dopad spíše na voliče ve velkých městech. Babí léto si užijeme i v dalších dnech, tedy na začátku října. Nadprůměrně vysoké teploty by pak mohly vydržet i po většinu měsíce, i když se budou pozvolna snižovat. V říjnu se nejspíše nezlepší situace se suchem, ve výhledu zatím nejsou intenzivnější srážky. Naši fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Dnes přivítají v Hradci Králové od 18. hodiny Bulhary. Lvíčata by si v případě výhry už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast v listopadové baráži. Teď pohled k nám.
11: Silnice u Bečova nad Teplou na Karlovarsku je bezpečnější. Silničáři tam totiž dokončili výstavbu nové opěrné zdi dlouhé asi 160 metrů, která by měla zabránit sesuvům násypové části komunikace a následným trhlinám na vozovce. Práce vyšly na 22 milionů korun a hradil je Karlovarský kraj.
12: V Deněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
11: Pro západ Čech předpověď na dnešní odpoledne slibuje jasnou nebo skoro jasnou oblohu a bude i příjemně teplo. V maximech naměříme kolem 24 stupňů.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Posloucháte středeční odpoledne na Hitrádiu a protože jsou 2 hodiny odpoledne, tak nás jako každou jinou středu ve 2 čeká naše ruleta dvojsmyslů. Opět popustíte uzdu vaší fantazii, vstoupíme společně na velmi tenký led, který občas pod námi v ruletě i křupe, no a zároveň zkusíme, co ta čeština ještě vydrží. Dáme jeden hit a pustíme se do toho. Začínáme hitem z roku 2000, to vás bude bavit. Shaggy Angel na Hitrádiu.

0: Kolik je nám teda v tom případě? No, radši nad tím nebudeme přemýšlet. Každopádně už nám je dost na to, aby jsme znali hranice naší fantazie a aby jsme vzali rozum do hrsti a věděli si, kdy si máme udělat srandu. A ta chvíle přichází na Hit Rádiu právě teď, jako každou středu ve 2 hodiny odpoledne, kdy se nám spouští naše ruleta dvojsmyslů. Čeština je nádherná, je to nádherný jazyk a opravdu si dokážeme v rámci dvojsmyslů dovolit extrémně hodně. Dneska, nevím, snad to nebude úplně složité téma. Nicméně, jenom v rychlosti zopakuju, cokoliv vás napadne, posílejte na 777-937-777, ať už je to zpráva nebo hlasovka. Meze se nekladou, jo? Tak já to roztočím.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A teď na začátku topné sezóny. Doma. To možná trošku složitý, ale myslím si, že jako něco najdeme. Tak ano, když se člověk jde doma podívat na teploměr, tak co může zaznít v ložnici a teď na začátku topné sezony? Třeba, ukáž kolik? 19, no to je málo. Nebo, vem si ponožky, máš studený nohy? Nevím, nechám to na vás. 777-937-777. Jo, a Dominik píše jako první. Přilož tomu. Výborně. Tak to je Kláda. No, tak už nám to začíná, tak já jsem se bál. 777-937-777. Tak jo, tak já tady taky trošku přitopím pod kotlem. Martin Solovek.

polnočních zích na Hit Rádiu ve čtvrt na tři. Pokračujeme v naší ruleti dvojsmyslu a to, co může zaznít v ložnici a zároveň na začátku topné sezóny. Posíláte zprávy na 777-937-777. Je tady toho hodně. Tak například Martina z Prahy píše: sakra, si samé žebro jako radiátor. Zajímavý. Renča, dokud to neodvzdušníš, nebude to fungovat. Ježiši Kriste. Bože, ahoj, Dáša, zdraví. Konečně to funguje. Výborně, super. To bude drahý, zase zdražily poplatky, Lukáš. Máš pěkný brikety. S pozdravem Tomáš. Tome, tady se mnou Lucie ve studiu, co znamená máš pěkný brikety. Dámy, jestli prosím vás někdo vám řekne, nějaký chlap, že máte pěkný brikety. Je to dobrý, je to velmi pozitivní, je to super. To je kompliment jak blázen. V rádiu říkali, že už můžeme začít. Skvělý. Co je tady? Zuzka, je třeba protáhnout komín, Ježiši Kriste, no tak. Za chvilku vyberu nejlepší. Nejlepší ode mě dostane speciální edici Člověče, nezlob se od Hit Rádia. Tak pište dál. 777 937 777.

0: Jdeme do finále dnešní středeční rolety dvojsmyslu, kdy říkáme věci, které můžou zaznít jak v ložnici, tak na začátku topné sezony. Teda musím jako říct, že je to náročný s váma tady takhle na tom WhatsAppu Hit Rádia, když koukám, co všechno píšete. 90% reálně nemůžu říct do vysílání. Prostě nejde. To jako nejde, jo? Nejde to. Tohle mě třeba baví, to ještě jako můžu. Byla makačka to zprovoznit, ale už to jede. Super. Nebo kde schováváš tu štětku? Na kominíka, jasně, rozumím. Pak je to všechno ohledně jako protahování komínů a utírání si nudlí u nosu a tak dále, takže nejde to. Těžký, ale tohle je třeba hezký, milý a pokud tohle někdy jako řeknete v ložnici, tak pojďte vidět, jak to jako dopadlo, ale třeba Martina píše, že manžel říkal, že máme se sousedkou stejný svetr. Gratuluju. Ve třech vám bude větší teplo. Člověk se musí přitulit. Takže posílám edici Člověče nezlob se na dlouhé podzimní večery. Už víme kam. Gratuluju. Další roleta zase za týden ve středu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
3: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Zahradnicí Plzeň na Domažlické 181 pro vás připravilo skvělou akci na sazenice ovocných stromů a drobného ovoce. Za skvělé ceny najdete novinky, prověřené odrůdy nebo již velké plodící stromy. My vám poradíme a stromek zastřineme. A pro sazenice se chodí k nám, tak se stavte více na našem Facebooku a Instači. Tak čau!

0: the lessons I've learned. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko, posloucháte Hit Radio, je 14 hodin 35 minut. Dívali jste se včera na fotbal, na český národní tým proti Anglii? Jo, co na to říkáte? Pokud jste byli na stadionu, tak děkuju za tu atmosféru, kterou jste tam vytvořili. Já jsem si to užil jako hlasatel opravdu hodně. Zároveň možná, že máte vlastně jako úplně stejný pocit, že vlastně i přesto, že jsme prohráli, tak konečně tady máme takové to, jakože nevadí prohrát, když prohrajete se ctí. Jako bylo to dobrý. Je to pořád lepší a lepší. Já mám vždycky růžový brýle nasazený, to ano, jako velký fanoušek, to o tom žádná. Ale na druhou stranu, teda musím opravdu objektivně říct, že některý ty kombinace, které tam kluci předváděli v tom druhém poločase, kdy se dostali od naší brány jenom na pár doteků před bránu Anglie, to bylo jako super, to bylo super, takže sám jsem zvědavej, jak tohle dál bude pokračovat a vlastně jak se kluci dál budou prezentovat, protože nás čeká další ještě dva zápasy, nebo čekají další dva zápasy, budeme hrát teď proti Španělsku, pak 6. října proti Anglii ve Wembley a je to vlastně poprvé, je to takový malý miniturnaj, kdy v rámci jednoho reprezentačního srazu se hrajou 4 zápasy během pouhých 11 dnů, je to strašný mazec, je to fakt jako, je to brutální, pro všechny je to úplně nový, ale nás to vlastně jako baví. Spousta zápasů během 2 týdnů, jako proč ne. Navíc, když kluci hrajou jako tým, tak se na to hezky kouká. Dneska ve 3 odpoledne vás taky čeká váš oblíbený tým, protože dorazí odpolední show Hit Radio. Máte se na co těšit.
2: Už se to blíží.

Krásné odpoledne na celý západ Čech. Západ, tak to je region sportu. Viktorka, energie, indiáni. Na západ Čech ale teď míří i drony, který budou hrát fotbal. To hlava člověku nebere. Taky o tom dneska budeme mluvit. Je otázka, jestli se něčeho rozumného vlastně dobereme. Těšíme se na vás po 15. No?

Lana Del Rey, Young and Beautiful, další krásná podzimní balada tady u nás na Hitrádiu. Podzim venku je, ale pořád ještě babí léto, to nám ještě chviličku i vydrží, tak věřím, že i dobrá nálada. Pokud se o vás pokouší nějaký splín, tak dál poslouchejte Hitrádio a doporučuji i od 15 hodin, protože od 15 hodin zase bude o zábavu postaráno. Dorazí naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás

0: zvědavej na výběr, který pro vás nachystám na zítřejší poledne. Ještě pořád si to nechávám otevřený, mám tam pár nápadů, ale nechávám tomu ještě prostor, nechávám to dýchat, nechávám to zrát, nechávám to jako víno, které se musí otevřít a nechat ho jenom tak chviličku ještě, jak se to má říkat, jak se to říká správně, dýchat, ano, děkuju, díky za to, já to slyšel, až jsem, nechávám ho ještě dýchat, jo? Těším se moc. Zítra ve 12 hodin. Tady na Hit Radio. Tak se smějte, přežijte dnešek.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí? Stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu. M
3: plus H. Pánové, přiznejme si to. V každém z nás je pořád kus malýho kluka, který si rád udělá radost. A kluci z M plus H v tom jedou s náma už 30 let. Do vašeho auta namontujou špičkový autorádia. Profesionálně ho nazvučí a kabinu dokonale odhlučí. Instalujou parkovací i záznamový kamery, protože jistota je jistota. Dopřejte si radost z jízdy a objednejte se ještě dnes.
4: Klikni hned na MHCZ.
5: MHCZ.
3: Už 30 let.
6: No to, že jsi mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
11: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
12: Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na nehody v Plzni. Jedna se stala v ulici Na Roudné, kde se srazilo osobní auto s autobusem. A opatrně taky na Lidické ulici v Bolevci, kde se osobní auto srazilo s nákladním. Zdržení je tam nárazové. A teď ještě pohled do Karlových Varů. V Bezručově ulici na kruhovém objezdu policie šetří nehodu motorky. Vaše další aktuální informace z dopravy pište k nám na náš WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
1: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
2: Za 3 metry zahněte doprava, projeďte srdcem a pokračujte k plicím.
3: Počkej, kde to jsme?
2: Uvnitř lidského těla. Naše cesta právě začíná.
3: Pozor, žaludek! Tady to bude trochu houpat.
2: Vydejte se na expedici do těla. Rozpumpujte srdce, okysličte krev a ulovte viry. Interaktivní rodinná expozice plná her, pohybu a poznávání. Trasa přepočítána. Cíl Depo 2015 Plzeň.
3: Slavnostní otevření už 1. října od 18 hodin. Více na depo2015.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: On Air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hitradio FM Plus.
0: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Plzeň investovala do rekonstrukce dalších městských bytů. Opravila 2 domy v Kotkově ulici, kde je 24 nových bytových jednotek pro bezmála 60 obyvatel. Určené jsou hlavně rodinám nebo samoživitelům s dětmi, případně mladým do 35 let. Povodí Ohře začalo snižovat odtok z přehrady Březová u Karlových Varů. Důvodem je dlouhodobý nedostatek srážek. Hladina poklesla o 3 až 4 metry a dokonce odhalila zatopený most, který přehradu ve spodní části teď rozděluje. Předvolební průzkumy mohou být pro voliče jedním z vodítek při rozhodování. Jakou roli hrají v komunálních volbách, vysvětluje politolog Jan Kubáček.
7: Já jsem přesvědčený, že v podstatě v komunálních volbách ty výzkumy jsou spíše takové doporučující, mají spíš takovou charakteristiku jisté takové jakoby zábavnosti nebo sledování trendů, vytváří takovou pěnu té volební kampaně.
0: Podle Kubáčka mají dopad spíš na voliče, kteří mají ke svým politikům dál, to znamená ve velkých městech. No a teď jdeme na fotbal. Pražská Bohemka dnes bude hrát o postup do osmifinále domácího poháru. Na zápas 3. kola odcestovala do Vsetína. Utkání tam se začne hrát už za půl hodinky.
8: V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
0: Taky zítra u nás na západě Čech bude většinou jasno nebo skoro jasno, k večeru pak přechodně i oblačno. Teploty budou opět příjemné mezi 21 a 24 stupni. Teď už začíná divoký západ i dneska s Kubou Radou.
6: Hit Radio FM Plus.
9: Je to tak krásné odpoledne všem na západ Čech, otaše až po Prahu. Dokonce i v Kytíně ladíte divoký západ, který dneska uvádí chození po hladině, přehrad jako nový turistický trend. Taky nachystáme vás na poslední festival na západě Čech a v Plzni si zahrajeme fotbal z drony. Je to nabitý, k tomu taky David Guetta.

0: Teď tady je divoký západ, zdravíme a krásnou středu na celý západ Čech. Nepršelo a dlouho ještě teda pršet evidentně asi nebude. Minimálně teda nějaký jako prudký velký dešť, který by udělal něco s těma hladinama přehrad, rozhodně nečekejte. Ruku v ruce s tím teda hladiny dál klesají a odkrývají dávná tajemství. Bára ve zprávách už mluvila o přehradě Březová, která je před Karlovými Vary ve směru od Plzně. Tam se teda teďko odkryl historický most, po kterém se dříve jezdilo. Což Báru hrozně překvapilo, že?
1: Já jsem si to představovala jako takovou lávku, takový mostek, kterým symbolicky přejdu tu přehradu. A já tady před sebou mám fotky a tam bych se i já vešla s osobákem.
0: No normálně, až budou opravovat ten silniční, co tam je teď, tak po něm bude obízná trasa. Ale když se vrátíme i na Orlík, o kterém se jako poslední týdny hodně mluví, tak ten teďko odkryl vyloženě zatopený domy. Dokonce jsem viděl i nějaký sklepy, který se dají normálně jako suchou nohou projít a kouknout. Já bych tam asi úplně jako nelez, protože nevíš, co ti spadne na hlavu.
1: Co tam může být?
0: Ale tam to normálně je brutálně natřískan turistama.
1: Já jsem tam byla. Zhruba měsíc zpátky, tak jsem se tam byla podívat a tam opravdu jako se stojí k té vodě fronta. Ona té vody tam moc není, takže...
0: No, stojí frontu na něco, co tam není. Mimochodem teda stále je tuto dilema, jestli volat policii ve chvíli, kdy tam objevíte sudy nebo ne. Jako slyšel jsem to, nevím, jestli je to jako pravda, nicméně prej to nemá úplně smysl, protože i policajti řekli, že to zvedat nebudou, že už je to dávno promlčený. A co by s tím vlastně dělali? Tak jestli vyrazíte, dávejte na sebe bacha, tady je vzpomínka na Helenu Zeťovou.

Luis Capaldi, trošičku jsme zvolnili. Hezký odpoledne všem. Tady je Divoký západ, když jsme dneska chystali naše vysílání, tak člověk už tak nějak jako nemůže přehlídnout všechny ty úsměvy politiků, které jsou všude. Ale jako totálně všude. A člověk se nad tím teda jako taky usmívá. Pokud jste už viděli nějaký jako předvolební video na sociálních sítích, obzvláště těch politiků, kterým to moc nejde a na konci se třeba ptají, a stačí to už? Je to celkově úsměvný. Tak zdravíme všechny ty politiky, který se na nás teď culej, hele, všude a slibujou nemožný a vzdušní zámky. Já bych rád vzkázal, že teď se usmívají oni, ale mysleme na to, že po volbách by se měli usmívat právě voliči.

0: taky já. Jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
1: Farma Park Dobřany.
2: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
0: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
3: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc fakci, brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Wellness Klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. wellnessklubplzeň.cz.
6: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
7: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Flipside, tady je Divoký západ. Hezký odpoledne všem. Včera jsme tu mluvili o tom, že Baru začala s otužováním. Ano, v Turecku, u moře, kde bylo teplo. Ale teď už je tady zpátky, jo. Tak kde jsi byla včera se otužovat?
1: Tak včera jsem vyrazila do jednoho školního bazénu v Plzni na Bolevci. Teplota vody lehce přes 26 stupňů. Proč se směješ?
0: Jako opravdu se chodíš otužovat do teploty nebo do bazénu, který má 26 stupňů Celsia?
1: No jasně, protože doma, když si napustím vanu, tak ta rozhodně nemá 26, z tý se kouří. A ne proto, že by tam byla zima.
0: Stačí otočit jenom jedním kohoutkem a bude jako, ale ne, mně to přijde jako fascinující, protože 26 je normálně teplota bazénu, jako co je na tom za otužování?
1: No plaveckýho jo. Já ti příště vemu sebou do Turecka.
0: A navíc a to... řekni, s kým jsi tam byla?
1: No tak vzala jsem tam synka.
0: Ne, a koho jste tam potkali?
1: No bazén byl plnej seniorů. A víš, jak ale to bylo hezký. Oni jsou milí, oni si chtí povídat, já si taky ráda povídám. Takže plaveš, seznámíš se. No já se těším a půjdu příště.
0: Takže skvělý, takže Bára šťastná, že to stálo jenom 60 korun, že všechny ty důchodce přeplavala a ještě má pocit, že v 26 stupních se opravdu otužuje. Tak já jsem hledal, jo, jako voda pro začátečníky je okolo 15 stupňů Celsia. 15 stupňů Celsia. Pokročilí se koupou do 5 stupňů Celsia. Já si myslím, že to tvoje otužování

0: Ani by mělo mít nějaký cíl. Víš, že si řekneme třeba 24. prosince vlezu do Boleváku.
1: No, my máme cíl ze včerejška stanovený na 15. prosince a já ti ukážu.
0: Chceš říct, že 15. prosince vlezeš do Boleváku?
1: Hele, vlezu tam dneska večer.
0: Jo, jasně.
1: A malými krůčky takhle k velkým cílům. 15. prosince tam budu taky.
0: Hustý. Hmm. Já si to ohlídám, nebo nic. Sejdeme se tam všichni, prosím vás, jo? Slyšeli jste to 15. prosince, zapište si to do diářů. Posíláme další skvělý hity, Miraj, za chvilku tohle je Roger Sanchez.

0: Miley Cyrus, tady je divoký západ, Linkiny a taky Disturb, to stíháme ještě do celý a díky za to, že nás máte sebou. Dneska v Plzni vrcholí finále festivalu Finále, což je filmový festival, který právě dneska bude předávat hlavní ocenění. Nicméně ještě dneska se toho dá spousta stihnout. Je tam hned několik přidaných projekcí a to třeba snímku o Báře Basikový, což je dokumentární snímek, který 30 let natáčela dokumentaristka Helena Třeštíková. Podle těch ohlasů to rozhodně stojí za to, abyste to viděli. Dneska se teda bude promítat v 17 hodin, tam už je vyprodáno, ale v malém sále Měšťanské besedy od 8 večer stále ještě nějaký místa zbývají. No a kdybyste náhodou večer jako nechtěli sedět úplně doma na gauči a koukat na Seroše, tak můžete vyrazit tam i pomyslnou afterparty, protože v kavárně Měšťanské besedy i dneska budou DJs a celý to vyvrcholí právě takovou hezkou hudební afterparty.
1: Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
6: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
7: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Plzeňsko a západní Čechy.
8: Výrobce plastových oken Kamerlink, PG Okno v Třemošné, dodá i nemožné. Byt ochrání od loupeže, naše bezpečnostní HT dveře. Kvalita, rychlost a super ceny, u nás jsou vždy zaručeny. Dívejte se na svět přes naše okna PG Okno Třemošná.
9: Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
12: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
11: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Tvoje rádio, tvůj klub. Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia a získej přístup k soutěžím i bonusovému obsahu. Registrace běží na webu hitradio.cz. Hit Rádio FM Plus.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Silence. Disturbed a the Sound of Silence. Tady je divoký západ. Za chviličku zprávy, v nich taky varování meteorologů před silným větrem. Kraj nebude u nás. To je jako... Nebuďme rádi, že jo, tak to počasí je fajn, teda jestli už jste chtěli pouštět draka, tak máte smůlu, jako. To je asi tak jediný.
1: Jako draka pouštět můžete ne úplně tady u nás, ale kam vyrazit pouštět draka, to vám řekneme ve zprávách.
0: Jo, no. Ok, no a krom toho, teda vítr silnej tady prej nebude, ale Bára říkala, že stejně budou padat větry. Hmm. Jak je to možný, tak to nám poví ve zprávách. Už za chviličku v 16 hodin přesně, tak buďte dál s náma, všechno podstatné vám povíme, no doubt, jsou tu právě teď.

0: Gracie Abrams, hezký odpoledne. Hit Radio FM Plus je s váma 16. Na spadnutí máme zprávy, máme dopravu, jdeme na to.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pomalu se došetřuje nehoda na dálnici D5. Opatrně na kilometru 32 u Žebráku ve směru od Prahy do Plzně. Havarovala tam dodávka a kolona má už přes 1 kilometr. Bourá se taky na trase Plzeň Písek, tam je nehoda za odbočkou na Životice, kde se srazilo osobní auto s kamionem. Silnice je teď průjezdná jenom kyvadlově. No a dál pozor taky v Plzni. Nehoda je v centru v ulici Naroudné a taky v Bolevci na Lidické. Na vaše další aktuální dopravní info čekáme u nás na našem WhatsAppu 720 870 237.
2: Máš u sebe korunu?
3: Na co?
2: Na novou vanu ze Senesy.
3: Odkud?
2: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
4: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mé maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Hit Radio FM Plus.
1: Bude 16 hodin, jsou tady krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Meteorologové přišli s varováním. Na Česko se žene silný vítr. Zasáhnout by měl hlavně sever našeho území, kde se dají čekat vinou spadaných větví a stromů problémy v dopravě a energetice. No a větve padají taky v centru západočeské metropole. V Sadovém okruhu totiž začali pracovat dřevorubci. Ošetřit musí bezmála 200 stromů. Práce tak potrvají během celého října. Město proto upozorňuje, aby lidé v blízkosti prací dbali zvýšené opatrnosti a za žádných okolností nevstupovali přímo pod stromy. Roste zájem o dovolenou v exotice. Je to hlavně teď během podzimních a zimních měsíců. Oblíbené destinace ale začaly postupně zpřísňovat vstupní podmínky. Co se třeba změnilo, říká Kateřina Chaloupková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
9: Od letošního 15. září Thajsko zkrátilo bezvízový pobyt českých turistů z původních 60 na 30 dní. Cestující musí před příjezdem také vyplnit elektronickou příjezdovou kartu. Maledivy od 1. října rozšiřují 17% zdanění turistických služeb také na některé služby prodávané zahraničními cestovními kancelářemi a platformami.
1: A třeba Vietnam na jaře spustil pilotní systém elektronické registrace zahraničních cestujících ještě před příletem.
10: V Bděněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
1: Na čtvrtek předpověď slibuje jasnou nebo skoro jasnou oblohu. K večeru bude přechodně i oblačno. Na teploměrech zítra naměříme mezi 21 a 24 stupni. Teď už pokračuje divoký západ s Kubou Radou.
8: Hit Radio FM Plus.
0: Nádherné odpoledne, šťastnou cestu z práce domů a díky za to, že jsme váš odpolední parťák. Tady je DJ Semi a Heaven.

0: Západ s váma. Na západ Čech míří aktuálně velký sportovní fenomén. Je to fotbal s drony. Na první dobrou, když mi o tom včera Baru říkala, tak jsem si představil ten dron v té bráně, která čeká na to, až ho někdo sestřelí tím míčem. Říkám, to jako bude velká škoda. Jo, přece jenom takový dron to není úplně jako lehká, teda levná záležitost. Můžete si to aktuálně vyzkoušet na plzeňských průmyslových středních školách a zapomeňte teda na fotbal jako takovej, jo, který si asi každý představíme. Prostě je to dron, který je obalený ochrannou síťkou a prolítá takovou kulatou brankou. A to je vlastně celý.
1: No, já se tady na to dívám a on je to vlastně teda takový jako fanfrpal.
0: Oni to tomu jako trošičku přibližujou, nebo říkají, že je to jako obdoba, jo. Což ten fanfrpál je pro mě teda taky jako zvláštní sport, ale vím, že v Plzni to frčí a že se to jako hraje regulárně, že se dělají i zápasy. Jsem zvědavý, kdy s tímhle teda jako přijdeme taky fandit na zápas. Víš, že bychom mohli soutěžit o vstupenky.
1: Na tohle. No já bych jako se na to šla podívat a jako holku mě zajímá, jestli tady taky je offside. Protože pokud ne, tak si myslím, že by to mohlo být jako velmi atraktivní i pro ženy.
0: Hele, hraje tam hned několik hráčů proti sobě, prej má každý svůj úkol. Takže to není tak, že každý jako prolítává furt dokola tou brankou asi. A zároveň na druhou stranu asi musíš jako i bránit ty ostatní drony, aby nelítali tou tvojí brankou. Jako, je to zvláštní, to podstat na závěr tohoto vstupu je, že naši fotbalisté, ať budou hrát jakoliv, o práci se bát nemusí.

0: Andrea Kesha a za chviličku taky Milo Smith. Hit Radio FM Plus je s váma a teď doprava a bára.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Je to tak? Je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. K nehodě došlo v Karlových Varech. Pozor ve Vítězné ulici, kde se srazily dva osobáky. Zdržení je taky na hlavním tahu z Plzně na Písek, je to za odbočkou na Životice, kde se srazilo osobní auto s kamionem. Na místě je policie a projíždí se tam kyvadlově. Pozor si dávejte taky v Plzni, kde se jedna nehoda řeší v centru. V ulici na Roudné se pomalu došetřuje nehoda osobního auta s autobusem. A opatrně taky v Bolevci na Lidické, kde vás přibrzdí srážka osobního auta a kamionu. Díky za všechny vaše zprávy k dopravě, dál pište a posílejte hlasovky na náš WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek bude mým hostem ředitel fakultní nemocnice Plzeň, docent Václav Šimánek. Probereme rozsáhlou stavbu pavilonu chirurgických oborů, přípravy na pavilon infekčních chorob, nová parkovací místa, nákup invalidních vozíků i robotickou rehabilitaci. Největší novinky roku 2026 uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+. Hit Radio.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
5: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
4: Když mobily?
5: Tak Mironet, klikni dvakrát!
6: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí? Stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
7: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví z Pomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvizpomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví z Pomyšl. Kvalita, která roste.
8: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
9: Klidná, krásná, dostupná. Šumava, šumavažije.cz, web plný zážitků.
10: Šumava Card, vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
11: Nápady, tipy, inspirace.
12: Šumava žije!
11: Šumava žije! CZ.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
14: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
15: No jistě.
14: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
15: No jistě.
14: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
15: No jistě.
14: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
1: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Lavin, I Miss You. Tady je Hit Radio FM+. Kuba, Bára a taky vy.
1: Díky moc za to. Máme tady jeden bizárek z Rokycanska. Strážníci tam totiž teďko zasahovali u postaršího páru. Pán zavolal totiž policii, respektive tedy strážníky, na svoji manželku. V důchodovém věku. Jo. A ten důvod? Nepoznal jí. Prostě měl za to, že má v bytě úplně cizí ženu.
2: Ono se to stává, že jo? Ve 20 si bereš jako nějakou... Prostě to tak je, no, stárnem.
1: Jo, tak to mě vůbec nenapadlo. Takhle je třeba říct, že teda jako všechno dobře dopadlo. Byla to skutečně jako jeho manželka. Nicméně pán má chudák Alzheimera a prostě zapomněl, že nějakou paní jako má. Jo. Já jsem si z toho nechtěl a priori dělat jako srandu.
2: No já taky ne.
1: Ale vlastně mi to přijde trošičku úsměvný. A ono celkově, když si člověk jako uvědomí, co třeba jako prožíváme s babi, s dědou, co kolikrát jako dokážou a nad čím se pak my jako děti jako usmíváme a smějeme a děláme si z nich vlastně jako taky srandu. Já bych chtěl říct, že jednoho krásného dne budeme taky starý. Mm-hmm. Budeme v jejich věku. A taky o nás budou mluvit.
2: Jako, že se nepoznáme. Ale necháš si mě, že jo?
1: Tebe? Ne, zavolám na tebe policajty. To je úplně jasný. Krásný. Mimochodem, zítra je Mezinárodní den seniorů. Budeme to slavit, tak buďte i po 15. zítra s náma. Tohle jsou Scooter.

0: parádní prosluněný odpoledne, tohle Pink. Za chviličku taky rap nebo poetika. Když tak člověk kouká z toho okna, hele, až mě jako trošičku mrzí, že jsme tady.
1: Ne.
0: To přiznám na rovinu. No ne, podívej se, jak je tam jako nádherně, že jo. Před náma je nejspíš poslední víkend, kdy to bude na tričko. Pak už to bude na mikinu.
1: To říkáš ty.
0: No tak jako 17 stupňů už je za mě možná i na lehkou podzimní bundu.
1: No jako kdyby si byl otužilec, jako jo, někteří okay. z nás, tak vyrazíš i po 15. říjnu, kdy teda by mělo být kolem 15-17 stupňů v triku.
0: No tak to si doma zatopím tak maximálně. Takže využijte toho, že je takhle krásně, jsem chtěl říct. Jo. Vyražte někam prostě do přírody, Šumava, Krušní hory, naplánujte si na víkend nějaký jako parádní výlet. Bára tady zmiňovala křížový vrch u Chotěšova. Já jsem včera zjistil, úplně náhodou teda, že se tam teď obejká jako špekáčky, že si tam můžeš i nahoře něco dát.
1: Ale...
0: Tím chci říct, že když už se vydáte na takovouhle štreku, tak je třeba na konci mít taky nějakou jako motivaci a odměnu. Mm-hmm. Jo, samozřejmě, co tam je v tom stánku tekutýho, tak to každému došlo, ne?
2: Mami, já potřebuju novou bundu.
3: Koukej, tady na vmart.cz je jedna krásná s dinosaurama. Sovčelová, teplá, nepromokavá a ušitá v Liberci.
2: Je, dinosauři! A mají k tomu i kalhoty?
3: Jasně, vezmeme i kalhoty a budeš mít celou dinosauří sadu.
2: Tak to beru!
3: Sovčelky z vmartu, kalhoty, které si děti zamilují. Objevte všechno dětské oblečení na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
4: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
5: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu...
6: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Loxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
7: Nástupní bonus 40 000. Navštiv loxes.jobs.cz. Loxes. 40 000 důvodů nastoupit hned. Loxes. 2X a 2S.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penaltě.
11: Už nespadne, když páříme s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Taky už se těšíte na zimu? První oblouk, čerstvý sníh a dny plné zážitku na Klínovci v Krušných horách.
13: Nemůžete se dočkat.
12: Máme pro vás důvod těšit se ještě víc. Od 18. září do 4. října startuje předprodej sezónních skipasů se slevou 30%. Pořiďte si svůj sezónní skipas včas a užijte si celou zimní sezónu naplno. Předprodej sezónních skipasů na Klínovci. Sleva od 18. září do 4. října. Klínovec. Zima začíná tady.
14: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
15: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
16: Klikni!
17: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
16: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
17: Jupi!
16: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
17: Rozložte nové možnosti.
16: Když mobily, tak Mironet.
17: Klikni dvakrát.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Hit Radio FM Plus.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio FM+.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Poetika a mám pocit, že tě ztrácím. Posloucháte Divoký západ. Zprávy v 17 hodin a v nich taky info o tom, že balíčky z Číny, z takových těch e-shopů, víme, o čem mluvíme, podraží, měla by se totiž znovu, nebo mělo by se znovu zvednout clo, což dává naději malým dětem, že letošní Ježíšek by mohl být docela fajn. Žádný aušusy z Číny. Asi taky pošlu nějaký dopis. Tak zprávy, ty aktuální nás čekají za chviličku. Teď Blinkové, Blink 182, hezký odpoledne.

0: Vaj Salany a parádní odpoledne. Hezkou středu, jdeme na zprávy. Bára už se nemohla dočkat, až bude moc mluvit.
1: Je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Bourá se v Chebu na sídlišti Skalka. Opatrně v ulici Stavbařů, kde hlásíte vážnou nehodu se zraněním. Dávejte si tam pozor. Další nehoda je v Holíšově na jih od Plzně. Došlo k ní přímo na hlavním tahu z Plzně do Domažlic. Srážka osobního auta s nákladním se řeší u Životic na hlavním tahu z Plzně do Písku. Asi do půl hodiny by místo mělo být zase plynule průjezdné. Opatrně taky v Boru na Tachovsku v Přimské ulici se srazilo osobní auto s motorkou. Kvůli zranění tam taky vyjeli záchranné složky. A končíme v Plzni, kde se nehoda došetřuje na Lidické v Bolevci. Vaše další dopravní info čekáme u nás na WhatsAppu. Číslo je 720 870 237.
2: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
5: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
8: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Rezort financí zveřejnil cenové stropy pohonných hmot pro zítřejší den. Benzín se od půlnoci bude moci prodávat maximálně za zhruba 640 korun za litr. Nafta pak za 48,70. Opatření bude zatím platit do konce října. Plzeň testuje chytrou technologii, která má hasičům urychlit cestu k zásahům. Systém dokáže předem upravit semafory na jejich trase a zároveň upozornit šoféry na vozidlo hasičů. Víc mluvčí města Eva Barborková.
11: Pilotní provoz začíná na 10 křižovatkách na Lochotíně. Ta technologie se zatím testuje pouze v Plzni. Pokud se osvědčí, mohla by se rozšířit i do dalších měst a také na další složky integrovaného záchranného systému.
1: Pro pilotní projekt jsou hasiči nejvhodnější, protože vyjíždějí méně často než ostatní složky, ale jejich technické nároky jsou vyšší. Nákupy z čínských e-shopů nejspíš opět podraží. Evropská unie totiž ke clu přidává další poplatek ve výši 2 eur a to za každou celní položku. K navýšení ceny by mělo dojít ještě před vrcholem letošní vánoční sezóny.
12: V Deněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
1: Podle předpovědi by u nás taky zítra mělo být většinou jasno nebo skoro jasno. K večeru pak může být i oblačno. Teploty vystoupají mezi 21 a 24 stupňů Celsia. Dál si s námi užívejte dnešní divoký západ.
9: Hit Radio FM Plus.
0: To je hezky, jak jsi řekla jako s námi. Že jsi neřekla jenom s Kubou.
1: Ne,
0: to
1: ne,
0: je
1: ne.
0: Moc milý od tebe.

Taylor Swift, tady je Divoký západ, zdravíme celý západní Čechy, krásný prosluněný odpoledne, příští týden nás čeká poslední venkovní festival, tady u nás na západě Čech navíc, zásadní festival, je to totiž Pilsner Fest, každoroční oslava, uvaření první várky toho našeho skvělého zlatavého moku, co si budeme. Letos trošičku změna, letos totiž poběží Pilsner Fest de facto od pondělka až do víkendu, což bude jako náročný. V pondělí 5. října je to skutečně to pondělí, kdy byla, nebo ten datum, kdy byla uvařena ta první várka, čili 5. října. A skutečně i v pondělí v 18.42 se bude slavnostně narážet ten dřevěný soudek a bude se slavnostně připíjet. Říkám si, že ten jako příští týden teda rozhodně bude náročný, minimálně pro ty, co bydlí v Plzni, co na Pilsner Fest vyrazí. Jestli to náhodou jako není na celozávodku, od pondělí do soboty, to bude fakt jako náročný. Na každý den nějaká kapela a pochopitelně i co pít. Tak držte se, ať to oslavíme, ale s mírou.

0: New Diamond, Sweet Caroline, boží, za chvilečku taky Kamrát a Be Mine. Zkrátka ty letní rytmy budou pokračovat, i když je podzim, hele. Dneska v Plzni bylo zase divoko, protože někdo měl opět potřebu zavolat anonymně na policii, že v budově soudu je výbušný systém. To tady dlouho nebylo.
1: Nebylo a bývá to ale poměrně často, že jo?
0: Jsem čekal, že řekneš, bývá to poměrně sranda.
1: Bývá a já musím říct, jo, že na náš WhatsApp nám chodily zprávy, co se to děje na Chodském, proč tam jsou uzavírky. Já bych chtěla říct, že jakmile to je na Chodském, tak je to zpravidla kvůli tomu, že si nějaký vtipálek zavolá na soud, že tam je bomba.
0: A dneska to byly v obě. Mám pocit, jak nádražní, tak tady na Chodském.
1: Všude. Město, sever, jich, teda myslím soudy jako.
0: Ale byla to jenom Plzeň.
1: Byla to jenom Plzeň. Teda takhle, my víme jenom o Plzni. Pokud to bylo někde jinde, dejte nám vědět na náš WhatsApp.
0: Jo, jo, dejte vědět stoprocentně. Já tomu vlastně jako nerozumím, protože tohle je, to je furt, to je dokola. Teď to nikoho nemůže bavit. Ani toho anonyma už to nemůže bavit, podle mě.
1: A bavilo by tě, kdyby třeba střídal místa, že víš, jednou by to byl soud, jednou by to byla večerka třeba.
0: Večerka by mi asi úplně nevadila, jako upřímně. Ne, jako ten člověk za mě není soudnej. A jednou na něj přijde poslední soud a to bude koukat.
2: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj, země zážitků, příběhů a přírodních krás.
4: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního.

0: Joan Osborne, ladíte Divoký západ, Hit Rádia FM+. Mě na autě svítí hladový oko, jo. Ale samozřejmě, vím, že od zítřka bude ten strop. Takže pomalu očima to auto tlačím, aby jsme jako domů dneska dojeli, jo. Říkal jsem si, že budu tankovat až zítra. Přátelé, jestli to máte taky tak, s klidem jeďte natankovat dneska.
1: Jo. Já si taky myslím, on to zas tak velký rozdíl nebude.
0: Já jsem se podíval, kolik aktuálně stojí jako pohonné hmoty v Plzni. Tak nejlevnější benzín je 45,90.
1: Ano.
0: Ten strop na zítra bude kolik?
1: 46,10.
0: Super, takže zítra zdraží. A nafta 50 korun 50 haléřů.
1: Tam je to lehce veselější, tam to od půlnoci bude 48,70. Tak korunka ke korunce tam, no, jako se to platí.
0: To jako na tý 40 litrový nádrži opravdu hodně poznáš. Jako je třeba to vnímat pozitivně. Fronty se nám rozhodně na benzínkách zítra tvořit nebudou.

0: Jason Derulo, hezký odpoledne. Zdravíme západní Čechy, mrkneme na to, co se u nás děje o víkendu, protože proč? No, protože zítra už je tu čtvrtek. Kam vyrazit? A je třeba naplánovat, co o víkendu budeme dělat. Můžete vyrazit do Stříbra, tam to totiž ožije motokrosem. Od 11:30 na klasicky motokrosový trati, kousíček za Stříbrem, vás zvu na otevřený mistrovství České republiky motokrosu jednak juniorů, ale taky žen, a jako ženská motorka, to je super podívaná. K tomu ta vůně benzínu, hele, naprosto dokonalý. No a jestli máte děti, tak můžete vyrazit do Lobeského parku na pohádkový les s culinkou. Startuje se od 14 do 16 hodin a pak v 16 hodin, až ten pohádkový les skončí, tak vás čeká i vystoupení culinky. Podrobnosti na www.culinka.cz.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.

0: Dnes Tescomall běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
9: Hit Radio FM Plus.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Imagine Dragons a It's Time. Je čas shrnout to nejzásadnější, o čem jsme tady dneska mluvili. Posloucháte Divoký západ. Začali jsme vám představovat z brusu nový sport, který ovládl Evropu a celý svět. Dorazil už i sem k nám do Plzně a je to fotbal dronů. Já jsem si to teda představoval trošičku jinak, jo, upřímně, prostě drony, které budou jako posouvat míč po nějakém hřišti, chudák teda ten dron, který by byl v bráně mimochodem, ale je to celý úplně jinak. Je to prostě dron, obalený takovou síčkou, vypadá to jako koule a všichni se snaží, aby proletěl jistou brankou. No, buďte v klidu, ačkoliv člověk jako pokrok nezastaví, tak ať naši fotbalisté budou hrát jakkoliv, o práci se evidentně bát nemusí. A taky jsme tu měli jeden bizár seniorský. V Rokycanech totiž vyjížděli strážníci k staršímu páru. Pán totiž nepoznal svoji paní, svoji ženu a měl za to, že mu tam chodí úplně cizí žena. Ano, po chvilce se tady ukázalo, že má Alzheimera a naštěstí si i vzpomněl, že jí má stále ještě rád. Nicméně, to podstatný je, než se úplně budeme jako nad tímhletím hrozně moc chlámat, pojďme si uvědomit, že to, co my teď jako máme, že většinou nad našima babičkama a dědečkama se tak jako pousmíváme nad tím, co provedou, co asi budou říkat naše děti o nás, až budeme v jejich věku. No, zjistíme to třeba zítra, to nás čeká totiž Mezinárodní den seniorů a my ho oslavíme taky zítra v 15 hodin, buďte s náma.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Vážná nehoda se pořád ještě řeší na Tachovsku. Stala se v Boru v Přimské ulici. U křižovatky s borskou policie řeší střet osobního auta s motorkou. Vaše další informace z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
4: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
5: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
6: M plus H. Kdo nečipuje, není Čech. Brn, brn, brn.
7: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ošetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
8: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
9: MHCZ.
7: Už 30 let.

0: Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Sněmovna zahájila odpoledne běžnou debatu o opozičním pokusu o svržení koaliční vlády. Předtím se ve vystoupeních střídali politici s přednostním právem. Jejich projevy vyplnili od úterního zahájení schůze celkem 13,5 hodiny čistého času. Převažovali zástupci kabinetu a koalice. Teď vystupuje většinou opozice, schůze se může protáhnout až do čtvrtka. O přízeň voličů se v komunálních volbách ucházejí tisíce kandidátů po celé republice. Jejich počet se ale mezi jednotlivými městy výrazně liší, doplňuje mluvčí statistiku Jan Cízlar.
4: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je pro komunální volby zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Vůbec nejvíce kandidátních listin, celkem 30, bylo zaregistrováno pro volby v obci Kateřinice na Vsetínsku.
3: V tomto případě jde o lidi, kteří kandidují sami za sebe. Každou kandidátní listinu proto tvoří pouze jeden samostatný kandidát. Nákupy z čínských e-shopů nejspíš opět podraží. Evropská unie přidává další poplatek ve výši 2 euro za každou celní položku. Uvádějí to Seznam zprávy, podle kterých by k navýšení ceny mělo dojít ještě před vrcholem vánoční sezony. Hokejisté Sparty budou zítra v předehrávce 7. kola Extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérové body na domácím ledě v sezoně. Svěřenci trenéra Patrika Augusty mají zatím ze 6 zápasů pouze 2 vítězství. Naopak Motor naposledy v Praze uspěl v lednu 2022.
2: V Deněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
3: Večer a v noci jasno, polojasno, ranní minima 14 až 9 stupňů, po uklidnění větru kolem 5. V oblasti Českomoravské vrchoviny a ve Frýdlanském výběžku zůstane větrno nejen v noci, ale také zítra. Jinak nás ale čeká hezký den, jasná, polojasná obloha, během odpoledne místy přibývání mraků 20 až 25 stupňů.
5: Krásný dobrý večer, 3 minutky po 18. s vámi už Lea a uděláme si ten večer krásně pestře barevný. Plný skvělých songů 80. 90. až po milénium. Tak prosím vás, Skipman, John, právě teď volume doprava a jdeme na to. Skapadabadu,

Can Wait, Sandra právě teď z Eteru Hitrádia, 10 minutek po 18. Krásný dobrý večer, s vámi Lea. Včera jste slyšeli možná někteří z vás, co jsem měla za příhodu, nehodu a tak podobně, zůstala jsem viset na D1. Naštěstí všechno dobře dopadlo, do Prahy jsem se dostala kolem půlnoci, takže dobrý. Dneska jsem tady s váma, tak doufám, že si ten dnešní středeční večer užijeme, protože polovina týdne je za námi, polovina týdne před námi a k tomu skvělá muzika, 80, 90 až po milénium. Co víc si přát? Dejte mi vědět, jestli už máte padla v práci, nebo naopak někdo startujete noční šichtu. Já se vám postarám alespoň do 21. hodiny o playlist. Fireworks, Roxette, právě teď. A pak trošku zpomalíme a dáme si takovou pomalejší hezkou píseň Mad World. Jsme Hit Radio.

0: I tohle vám hrajeme. Hezký dobrý večer, 7:03. Za chviličku pokračujeme dál. Lauryn Hill, Bon Jovi a nebo opět a Radeček.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
7: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
8: Auto CB. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autocb.cz. Auto CB. V Plzni na Slovanech. Nepomucká 119.
9: Mami, prší, dnes půjdeme ven.
10: Hned jak přijde balík z V-Martu, objednala jsem ti nové sovčelky a bundu. Ty totiž fakt nepromoknou.
9: A vzala si ty s dinosaurama?
10: Jasně, že jo. Přihodila jsem tepláky, mikču i čepici s nákrčníkem. Budeš celý dinosauří.
9: Hustý.
10: Podzimní výbava z V-Martu. Tepláky s dvojitými koleny, mikiny, nákrčníky, čepice i sovčelové soupravy. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Čtvrteček, Praha z éteru Hit Rádia. Hezký dobrý večer, poslední zářijový den tohoto roku 2026. Chápete to? Už jenom 3 měsíce a bude tady rok 2027. Budem slavit Silvestra a to tady taky budu s éteru s vámi. Každopádně pokračujeme dál, protože před námi je spousty skvělé muziky, jako třeba tohle. Dario G. Kdo by ho neznal? Typicky melodický songy, taneční, bokem doprava, bokem doleva, takhle při středě, to už je takový malý pátek, ne? Tak dejte vědět, jak jste na tom, většina z vás píše, že už jste z práce doma, dokonce tady napsala Lenka, ahoj Leonko, mě teď startuje noční šichta na benzínové stanici směr D1 Brno, tak hraj krásně, ať nám to tady rychle uteče, no já už neumím dneska ani mluvit normálně, tu pusu si zalepím a budu vám hrát jenom skvělou muziku. Tak klidně pište dál, co děláte, kde se nacházíte, odkud posloucháte a vychutnejte si tenhle skvělý song.

0: každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
1: Ve čtvrtek bude mým hostem ředitel Fakultní nemocnice Plzeň, docent Václav Šimánek. Probereme rozsáhlou stavbu pavilonu chirurgických oborů, přípravy na pavilon infekčních chorob, nová parkovací místa, nákup invalidních vozíků i robotickou rehabilitaci. Největší novinky roku 2026 uslyšíte v rozhovoru.
0: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM+.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
4: Hezký dobrý večer, 19. hodina je tady, ještě 2 hodinky budeme spolu hrát ty nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Pokračujeme.

0: Krásný dobrý večer, 19 hodin 10 minut. K tomu my pokračujeme dál nejlepší hity 80. 90. let. Pet Shop Boys dozněli, ale co bude teď? Nechte se překvapit.
1: Hit Radio FM Plus.
0: Vzdálená. Kdo by tohle neznal? Tak volume doprava, jdeme zpívat. Užijte si ten dnešní večer a zdravíme paní Karin.

0: Česká rocková klasika, taková romantika vzdálená. Hit Radio Classic stále s vámi. Tak je, Lea, přeju vám krásný dobrý večer. 7:15 aktuální čas. Před námi U2, With or Without You, nebo Spooks a taky Avril Lavigne. Spousty skvělé muziky, tak pokračujeme dál. Mluvení bylo dost.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Farmapark Dobřany, tady je to boží, lepší místo pro děti, najdete je stěží.
4: Pazar, já jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější, mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farmapark Dobřany.
5: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
6: Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

U2, With or Without You, s tebou nebo bez tebe, to my to tady nedáváme bez vás, našich posluchačů, tak v muzice budeme pokračovat dál, abychom vám udělali co největší radost, protože před námi je jedna z nejvýraznějších tanečních klasických devadesátek, Robert Miles a jeho ikonické Children. Skladba, která v roce 1995, to už mi bylo 10 let, pomohla definovat takzvaný Dream House, jak se říkávalo, tak stlumte svět kolem sebe, přidejte trošku hlasitosti a užijte si tuhle píseň právě teď.

0: Posloucháte Hit Radio 30. září, poslední zářijová středa, tak prosím vás, někdy stačí na chviličku jenom zpomalit, nechat všechno kolem sebe jen tak plynout a ponořit se do světa hudby. Do takové hudby, kterou vám servírujeme právě teď, protože za chviličku Support Lesbians nebo Elton John a taky Mojo a nebude chybět ani Tony Braxton. Počkejte si na to.
1: Hit Radio FM+.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Jedeme, nezastavujeme. Věděli jste, že Depešáci, pak zvaně Depeche Mode, původně začínali jako parta kluků z Basildonu, kteří hráli hlavně na syntezátory. Jejich název si dokonce vypůjčili z francouzského modního časopisu, takže to vlastně je trošku móda, trošku elektronika a nakonec jedna z největších kapel historie, kterou prostě zbožňujeme, my tady rádi pro vás hrajeme, tak Depešáci právě teď jenom a jenom pro vás. Hezký večer.

Moji milí, pokud milujete devadesátky tak jako já, tak rozhodně si počkejte na pecku, která bude za malou chvilku Bailando a Luna, taky Outcast, Hey Ya. A kdybyste devadesátky chtěli poslouchat pořád, tak my máme takové bratrské Hit Radio, neboli sesterské Hit Radio devadesátka, tak si to vyzkoušejte. Naladíte ho přes aplikaci Radia.cz nebo přes webovky Hit Radio devadesátka a taky v dabovém vysílání, tudíž i v dabovém vysílání v nových autech. Vyzkoušejte, nebudete litovat, stojí to za to. Za chvilku jsme spáli.

Je středa 30. září, poslední středa letošního září. Jo, je to tak. Léto už je definitivně za námi, bohužel, a podzim se pomalinku blíží, klepe nám na dveře, ale my si ještě můžeme vlastně tenhle poslední zářijový večer, tuhle tu středu, pořádně užít, tak si udělejte pohodičku, na chviličku vypněte starosti všedního dne a nechte hudbu, ať prostě udělá, jak bych to řekla, z obyčejné středy trochu hezčí večer.

0: Krásný dobrý večer a zároveň vám popřeju taky krásnou dobrou noc. Ať se vám zdá něco hezkého zítra, ať vstanete pravou nohou do toho nového dne, nejlépe s naší šnídaní, ano. Budeme i šnídat. Ne, samozřejmě snídaní šampionů, budeme se na vás těšit. Michal Jasmin v plné parádě, taky spousty skvělé muziky, dobré nálady, tak jak to u nás znáte. A hlavně teď ode mě ještě do 21. skvělé hity 80. 90. let až po milénium. A pak vám konečně teda řeknu dobrou noc. Budu se na vás těšit v pátek večer, budeme spolu usínat, druhý den spolu budeme vstávat. Parádička, a to na víkend, toho pro vás chystám strašně moc. Spousty dárečků, skvělé muziky, tak jak to znáte. Teď už ale dobrou noc.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
3: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu...
4: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Loxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
5: Nástupní bonus 40 tisíc. Navštiv loxes.jobs.cz. Loxes. 40 tisíc důvodů nastoupit hned. Loxes. 2X a 2S.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio FM+.
1: Zlepši si náladu.

0: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

chcemy dít i to, co ani nečekáme.